Riziko kožních nádorů je vyšší u každého pátého testovaného Čecha. A tak i na to se podíváme tady u nás na Kroku dílu. Podle analýzy výsledků DNA testů ukázala, že přibližně každý pátý testovaný člověk má zvýšenou genetickou predispozici ke vzniku kožních nádorů. Z dat zároveň vyplývá, že s rostoucím povědomím lidé o zdravotních rizicích současně více dbají samozřejmě na sebe a také na svoje zdraví. A tak doufám, že budete nějakým způsobem hledat ty správné opalovací přípravky, kde výrazně roste také i od vás zájem o produkty s ochranným faktorem 50 a výš. Tak opatrně, pohodovou letní atmosféru vám přejeme a teď si užívejte hit za hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.
1: Novinka.
0: Marek Ztracený. Originál.
2: Tak

Některá zvířata dají zabrat, a to třeba i hasičům, a na Boskovicku se chytal pštros. Ano, neobvyklý zásah zažili hasiči v obci Lačnov na Boskovicku. Utekl tam totiž pštros, který se nechoval agresivně. Opeřenci se však zpátky k majiteli nechtělo. Odchyt se podařil až na čtvrtý pokus. Tak, doufám, že už nezdrhne a hasiči nebudou mít práci, ať samozřejmě v klidu a v pohodě užívají raději hity krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás sníh. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se sněješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu, tak

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 29 minut, dobré ráno, dobrý den, milí krokodýlové. Máme tady poslední červnový den, úterý 30. června. Šárky dneska slaví svůj svátek. Tomka Kala z Krokodýla přeje dobré ráno. Ano, venku máme stále teplo. Někde nám to pod 20 nekleslo vůbec, třeba teď už v Brně máme skoro 22 stupňů a říkáte si, tak dneska konečně úleva, no tak jestli je pro vás úleva odpoledních maximálních předpovídaných 36 stupňů, tak ano, není to 40, ale je to 36. Pokud v téhle chvíli vyrazíte už někam na silnice, tak pozor, jsou tady místa, kde to není úplně jednoduché, třeba D2 ve směru k Brnu na prvním kilometru se dořešuje nehoda osobního auta s kamionem. Pozor taky na Brněnsku na vjezdu z Pohořelic ve směru na Mikulov, kde leží na vozovce část pneumatiky. Fotbalové fanoušky asi překvapí výsledky z fotbalového mistrovství světa. Kdo by si tipnul, že postoupí Němci, tak by asi, že si říkal dobrý, no proti Paraguaji, a pozor, Německo prohrálo po penaltách 3-4 a postupuje Paraguaj. No a další zápas taky celkem, aspoň z mého pohledu, překvapivý. Nizozemsko-Maroko 1-1. Zatím prodlužuje se, tak uvidíme, jak nám to celé dopadne. Samozřejmě i o tom vás budeme informovat. Taky vám dneska 100% prozradíme, kde se třeba včera rozdávala svačinka, taky vám prozradíme, kde to bude dneska. Budeme hrát o peníze, o vstupenky, je toho připraveno dost. A taky hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Tak dobré ráno.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:39 tomu, jak máme venku, teplota máme. V Brně máme nějakých 22 stupňů, Hodonín hlásí 20, Břeclav 21,5, Vyškov 21, ve Žďáru tam mají o něco málo chladněji, tam mají 16,5. Jinak ty dnešní teploty se očekávají opět vysoko při oblačné obloze, ale odpoledne to může být i s přehánkami nebo i bouřkami. Čekáme 33 až 36 stupňů. Přejeme dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin a 59 minut k tomu. Přejeme dobré ráno, dobrý den. Máme tady poslední červnový den, úterý 30. Šárky slaví svátek a ze studia Krokodýla vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: Krásné ráno a Tonda Kala, zdravíme vás. Tak dneska oficiálně mělo být vízo, už to máme za sebou.
0: Tram tarara.
1: Děcka už mají prázdniny, tak přejeme, ať to hezky užijou. Jinak máme pro vás první dnešní zprávy. Kouč Miroslav Koubek skončil u fotbalové reprezentace. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 6. například Imagine Dragons. John Sekáda a bude i kapitán Demo. A taky bude teplo. Ostatně už teď je tam teplo. Když jsem odjížděl, tak u nás bylo rovných 20 stupňů. Kolik bylo u vás, Kačenko?
1: To jsem se nestihla podívat, ale bylo velmi příjemně.
0: No ano.
1: Nicméně v bytě to poznat nebylo.
0: Ne, to prosím vás. Ale v téhle chvíli otevřít okna, pořádně vyvětrat a pak zase zamachlovat, protože odpoledne nás čeká 33 až 36 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice dnes časně ráno srazil osobní vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz. Srážka se odehrála kolem 16:15 mezi stanicemi Sokolnice, Telnice a Brno-Chrlice.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Nové schody z akátového dřeva vyrostly na Svatém Kopečku. Další úsek křížové cesty opravili pracovníci v Mikulově. Stezka je namáhána zvyšujícím se množstvím návštěvníků. Práci komplikuje obtížná doprava materiálu, ale také právě velký počet návštěvníků.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování či provozu lékárny a parkovišť. Podle hejtmana Vysočiny je důležité, že se nemocnicím daří nabírat pracovníky a mají to v plánu i v dalších letech. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na fotbalovém mistrovství světa skončil u české reprezentace. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na prvním kilometru ve směru na Brno bouralo osobní auto s kamionem. Nehoda je odklizená na krajnici, přesto projíždějte s opatrností. Na Uherskohradišťsku v Pasekách bouralo osobní auto, na místě zasahují záchranáři, projedete s omezením. A na Brněnsku na výjezdu z Pohořelic směrem na Mikulov leží na vozovce část pneumatiky, dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 6:03, ranní, přejeme vám dobré ráno.
1: Klidné ráno, no a chystáme pro vás také dnes lehké zdravé svačinky od Krokodýla. Podrobnosti už brzy, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde tatínek do hračkářství a že zhání dárek pro dceru. Máte nějakou barbínu? Ano, buď za 300 korun svobodnou, nebo za 800 rozvedenou. Cože? No tak svobodná je mladá, pěkná, no a rozvedená je ošoupaná stará. No tak asi tu svobodnou, je hezčí, je levnější. A proč je ta druhá dražší? No, tak ta rozvedená, tak k té je Kenův auťák, Kenův barák.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Pojďme mrknout do historie na 30. červen. 30. června roku 1420 bitva o Tábor skončila vítězstvím husitů. V roce 1758 v rámci sedmileté války vojáci generálmajora Laudona zničili obří konvoj se zásobami pro pruskou armádu obléhající Olomouc v bitvě u Domašova. Jo, generál Laudon jde skrz vesnici, známe to. V roce 1945 vznikla státní bezpečnost. V roce 1991 byl završen odchod okupačních sovětských vojsk z Československa. Co můžeme zmínit celosvětové? Například dneska je jedno z dat, kdy je v případě potřeby zavedena takzvaná přestupná sekunda. To dneska teda potřeba není. V roce 1908 se stala tunguská událost. Enormní exploze zničila více než 40 000 stromů v oblasti centrální Sibiře a zdevastovala území v okruhu 70 kilometrů od epicentra výbuchu. Tunguský meteorit však tak asi taky znáte tady tuhle historii. V roce 1936 poprvé vyšel román Margaret Mitchellové Jih proti severu. V roce 1956 při srážce letadel nad Velkým kaňonem zahynulo všech 128 lidí na palubách strojů. Je to první havárie civilních letadel, při níž zemřelo přes 100 lidí. A taky ještě můžeme zmínit rok třeba 1997, kdy britské impérium ztratilo svou poslední kolonii Hongkong. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herec Ivan Trojan, ten má dneska 62. narozeniny. Michal Malátný, frontman Činasky, dneska slaví narozeniny 56. Herec Predrag Bieliač slaví 64. Toho neznám. No, tak pokud jste třeba viděli Harryho Pottera, tak to je profesor Karkarov, takový vypadá úplně úžasně, až jde z něj strach. A zpěvačka Sheryl Cole, ta slaví 43. a světová oštěpařka Barbora Špotáková dneska slaví narozeniny 45. Svátek dneska slaví Šárka, ale také třeba Melánie. A dnes je také Mezinárodní den asteroidů. Pokud dneska slavíte cokoliv vy, tak my z Krokodýla gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: Pojď sem.
1: Tak v tomhle vedru huba na jole, do ničeho většího bych se asi nepouštěl.
2: Napodobně.
1: To byl kapitán Demo a Zlatíčka na Krokodýlu, 19,5 minuty po 6. hodině. Ano, venku máme stále teplo a teplo nám vydrží. Ještě i dnes poměrně hodně velké teplo. V Brně už máme 22 stupňů, Břeclav hlásí 21, Vyškov ten hlásí 21,5, ve Žďáru tam mají stupňů 18,5. Očekáváme většinou oblačno, odpoledne může oblačnost přechodně ubývat, večer přibývání kupovité oblačnosti a tvorba přeháněk a bouřek někde i silnějších. Teploty 33 až 36 stupňů.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Následky silného větru i hořící porost na polích včera zaměstnávali jihomoravské hasiče. V 18 případech vyjížděli hasit porost na polích nebo v lese. Okolo stovky výjezdů připadá na odstraňování následků silného větru po 15. hodině. Převážně šlo o popadené stromy. Extrémně horké a také suché počasí dělá velké starosti rybářům. Vody v jihomoravských řekách je málo a rychle se ohřívá. Rybám se tak zhoršují životní podmínky, hrozí jim i nedostatek kyslíku. Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly, přesto polovina rodin letos své děti na nějaký typ tábora pošle. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Syniaková. Dnes do turnaje vstoupí zbývajících 8 českých tenistů, mezi nimi Jiří Lehečka, Jakub Menšík nebo Karolína Plíšková. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
5: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
11: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
10: www.klimastyle.cz.
3: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: celou jižní Moravu.
1: 6 hodin 30 minut k tomu, ano, máme tady tropické dny, tak by se hodila nějaká lehká, příjemná svačinka.
2: A ty rozdává krokohlídka od Rácia, a to včera, a jak to včera vypadalo na Moravském náměstí, tak to si můžete poslechnout právě teď.
3: Krokohlídka dneska Jirka.
4: A Dani.
3: Jsme tady, děláme radost. Letní svačinky, takové lehké pro vás. A tady máme slečny.
4: Ahoj, já jsem Marie, máme prázdniny, dostali jsme svačinu. Ahoj, já jsem Aneška a máme prázdniny, jdeme nakoupat a jako máme super den i s krokodýlem.
5: Ahoj, tady Lucka, jdu do práce a zrovna jsem dostala svačinku krokodýlo. Děkuju moc, mějte se.
1: Máme se hezky, ano, vy se taky budete mít hezky. Kde budeme dneska odpoledne?
2: Dnes odpoledne bude naše krokohlídka na vás číhat v Řečkovicích na konečné jedničky, tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo Málenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na prvním kilometru ve směru na Brno bourlo osobní auto s kamionem. Nehoda je odklizená na krajnici, přesto projíždějte s opatrností. Na Uherskohradišťsku v Pasekách bouralo osobní auto, na místě zastavují záchranáři, projedete s omezením. A na Brněnsku na výjezdu z Pohořelic směrem na Mikulov leží na vozovce část pneumatiky, dejte tam pozor.
1: Pozor taky.

0: Vidíte na D1 ve směru na Prahu, kilometr 136, je tam porouchané osobní auto. A ještě taky pozor na to, že už se nám začíná pomalu, ale jistě tvořit kolona na příjezdu k Brnu po D2. Tady vidím, že začátek kolony je někde kolem, no, už kolem nějakého 5. kilometru. Tam už to výrazně zpomaluje, tak pozor na to.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o...

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6.36, to je čas, kdy jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to gladiátor.
3: Ten je třeba nějaký voják, který byl na těch válkách. Že je to třeba nějaký král, který vládl předtím, když ještě nežili prezidenti.
4: Že má takovou helmu, má takovou pistol malou a bojuje.
3: Třeba, že má kraťase a opravuje stroje.
1: Viděla jsi gladiátora s Rostem Krouem?
2: Ale jako když jsi to řekl, kdo je to gladiátor, že zařadíme tuhle otázku, tak jsem si úplně říkala, že mám takovou chuť se na ten film podívat, protože jsem ho viděla hrozně dávno a miluju historický filmy.
1: Musím takže říct, že tenhle, jak toho pána úplně moc nemusím, to je jedno, tak jako tenhle film je fakt jako úplně úžasný.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.

0: Nemáme tam tuhý mraz, ale tuhé vedro, doslova do písmene. 23 stupňů už máme v Brně. A to je 6.40. Odpoledne bude ale ještě výrazně tepleji, čeká se 33 až 36. Večer přibývání kupovité oblačnosti a tvorba přeháněk a bouřek možná i silnějších, tak pozor na ně.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Hasiči v Brně včera dopoledne zasahovali u požáru v rozvodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 18 lidí, dalším 6 pomohli s evakuací hasiči. Událost je bez zranění. Pracovníci tepláren Brno pokračují v přestavbě parovodu na horkovod v Benešově ulici. Při pracích odstranili další z typických kouřících trubek. Dopravní omezení mezi hotelem Grand a Malinovského náměstím potrvají do 15. října. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, dnes skončí. Vyhlášena byla od ledna. Kolik lidí zbraně odevzdalo, zveřejní policie pravděpodobně za týden. Maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Němečtí fotbalisté překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. A Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze zdolala po obratu 2-1 Japonsko. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut a bude 7 hodin. Přejeme vám dobré ráno.
2: Hezké ráno a víme, že Moravské zemské muzeum v Brně převezme největší sbírku elektrických funkčních modelů ze stavebnice Merkur, vyrobenou jedním člověkem. Objevili ji pracovníci Státního úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni při vyklízení bytu v domově s pečovatelskou službou po zemřelém nájemci. Našli také certifikát potvrzující český rekord. V pozůstalosti byl také soubor dřevěných malovaných krušnohorských figurek, takzvaných kuřáčků, které převezme Národní muzeum. Objevené cenné předměty měly nejen sběratelskou, ale také kulturní hodnotu. Díky pečlivému postupu zaměstnanců úřadu se je podařilo uchovat pro muzejní sbírky.
1: By člověk neřekl, co se tak jako se doma podívej. Najde.
2: No, hlavně, co se jako v domově s pečovatelskou službou najde.
1: Dobré ráno přeji.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Sia Titanium tady u nás na Radiu Krokodýl v poslední červnový den, v úterý 30. června. Zdravíme Šárky, které slaví svátek. Bude 7 hodin a Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno a ve zprávách o tom, že brněnská koupaliště zaznamenala o víkendu rekordní návštěvnost.
0: Nedivím se. Co po 7. Pharrell Williams, happy. Dáme taky Eurythmics. A taky budou Miraj. Dnešní počasí bude opět velmi horké, letní, co bychom taky chtěli, když máme léto. Vidíte, jak jsme se dozvěděli, v létě teplo a v zimě zima. No, tohle až teď rozebírat nebudeme. Dnešní odpolední teploty by se měly dostat někam až k 630 stupňům a jak to tak vypadá, tak odpoledne a na večer nás taky čekají sem tam bouřky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vysoké venkovní teploty přilákaly na brněnská koupaliště tisíce návštěvníků. Za uplynulý víkend, kdy teploty na jihu Moravy stoupaly ke 40 stupňům, měla některá z nich rekordní návštěvnost. Aby nápor koupaliště zvládla, musela některá posílit počty pracovníků.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Na 8 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera počasí přepsalo teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu odborníci naměřili znovu ve Strážnici, a to 39,1 stupně Celsia. Z 8 pokořených teplotních rekordů pocházely 2 z roku 2022, a to právě ve Strážnici a v Lednici.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Voda včera zaplavila při odpoledních bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů, které zastavily i provoz železnice. Hasiči za 2 hodiny vyjeli asi k 70 událostem. Tenisté ukončili se startem hlavních soutěží ve Wimbledonu své protesty proti výši odměn a už nebudou omezovat mediální povinnosti. Původně plánovali, že budou novinářům k dispozici jen 15 minut po celý první týden turnaje. Po víkendových jednáních ale bojkot ukončili už včera.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo Malenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům. Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 210. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Stanka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pokud chcete mít sobotní ohňostroj z první ruky, krásně vidět, krásně slyšet a dobře vidět tedy hlavně, tak poslouchejte Krokodýla dále.
1: Chystáme totiž soutěž s brněnským Handecem a vstupenky na ozvučenou tribunu.
0: Přesně tak. Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, tak jsem slyšel, že jste se oženil. Jo, už mě nebavilo vysedávat po hospodách. No a co teď? Teď už mě to zase baví.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut. K tomu je tady Brněnské Hantec. Co hrajeme? Máme pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy na ohňostroj, který se koná teď v sobotu 4. července. Od 22 hodin 30 minut se představí Finsko.
2: No a pokud o to nechcete přijít, chcete být u toho, tak můžete právě teď volat studio Krokodýla 603 103 103.
1: Na co se to dneska Ženek ptá, co máte uhodnout?
3: Gomety, co to znamená? Zahamovat na fleku?
1: Zahamovat na fleku. Co to může být? Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Vlastík.
1: Dobrý den, Vlastíku, zdravíme do auta, bych řekl.
4: Ano, je to zrovna do práce.
1: Jo, a máte otevřený okno, jak to krásně fouká.
4: Tak, krásně. Tak
1: já ho zkusím. Jo, dobře.
2: My vás totiž strašně špatně slyšíme.
1: Slyšel jste otázku, kterou pokládal Žanek?
4: To jsem neslyšel. Já jsem vytáčel zrovna telefon.
1: Jo, rozumím. Ptal se, co to znamená zahamovat na fleku.
4: Zahamovat na fleku?
2: Zahamovat.
1: Zahamovat.
4: Zahamovat. Ne, zahamovat na fleku. Zastavit na místě.
3: Zahamovat na fleku znamená zastavit na místě.
1: Řekl jste to úplně, ale úplně stejně, jak to říká Žanek.
2: Tak půjdete na ohňostroj, blahopřejeme.
1: Gratulujem.
4: Krásné, děkuji.
1: Šťastnou cestu a mějte se hezky. Naschranou.
4: Naschranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byly Sugar Babes tady u nás na Krokodilu. Za 10 minut bude 7:30, venku už máme teplo. Jako kdyby těch 25, co je v Brně, bylo třeba v poledne, si řekneme dobrý, ale ne, je teprve 7:20. Ve Vyškově hlásí 23,5, Břeclav 22,5, v Jihlavě mají 20 a ve Žďáru 20. Odpoledne se nám začne tvořit kupovitá oblačnost a můžou být někde přehánky nebo i bouřka, ale pozor, někde i silnější, třeba ty přívalové srážky můžou být i kolem 50 mm a teploty vysoké 33 až 36 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Zazděnou, ale dobře zachovalou černou kuchyni odhalili archeologové při průzkumu souvisejícím s rekonstrukcí bývalého kláštera Voršilek v centru Brna. Její datace zatím není jasná, ale zazděna byla nejspíš na přelomu 18. a 19. století. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se po včerejším zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Klempíře. Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný. Český tým hasičů, statiků a kinologů sepsi pokračuje ve Venezuele v průzkumu budov zřícených a poškozených při nedávném zemětřesení. Pátrají po přeživších a kontrolují statiku objektů. Včera zaznamenali jeden slabší otřes, jejich činnost ale neomezil a všichni jsou v pořádku. Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Ducks svého kapitána, jemuž po sezóně skončila smlouva, vyměnili za kanadského útočníka Greera. 36-letý back se tak zítra může stát nechráněným volným hráčem. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 8,5 minuty a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Čeká nás, milí krokodilové, rozvážka pizzy, kterou osobně provede Piero Caruso z Caruso Pizzy, aby přijeli právě k vám. Co proto musíte udělat?
3: Napište nám na studio@krokodil.cz, kde posloucháte Krokodýla, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě za vámi.
2: studio@krokodil.cz, sem pište.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 210. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
2: Lenko, děkujeme. Pozor, v Břeclavi v Bratislavské ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Provoz je tam omezen. Pozor taky na Třebíčsku, na silnici 3. třídy mezi Heralticemi a Okříškami zasahují záchranáři a policie. U nehody osobního auta počítejte s omezením. A na D2 na 9,5 kilometru ve směru od Břeclavy na Brno stojí v levém pruhu porouchané auto. Počítejte se silným provozem a tak kilometrovou kolonou.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7.36, to je čas, kdy jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, co je to šídlo.
3: Šídlo je taková budova, taková hezká.
4: Másla.
5: Šídlo je babička a ona šije.
6: Šídlo je pán, který vyrábí ty šicí stroje.
7: Pán šije nějaké oblečení a boty, něco nějaké.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Jelen s Magdalenou na Krokodýlu 5 minut před 7:45, kdy máme v Brně už teď v centru 25 stupňů. Odpoledne se po Moravě čeká 33 až 36. Večer přibývání kupovité oblačnosti a tvorba přeháněk a bouřek. Někde můžou být i silnější, třeba i s kroupami a s přívalovými srážkami kolem 50 mm.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat nejvyššího státního zastupitelství zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Začíná se objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí, které touží zažít adrenalin a vyzkoušet si hranice. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Prezident zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Motivem střelce ze severoněmeckého Štáde byly rodinné spory. Střelec vedl s manželkou spor o péči o dceru. Jeho útok si vyžádal 6 obětí. Stali se jimi zaměstnanci sociálního centra, kde žena s dcerou bydleli, a zaměstnanci z úřadu péče o děti. Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému nedovolí účast zdravotní stav, Veselý už se na boj o šampionát necítí. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
4: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

0: Za 9 minut bude 8, přejem dobré ráno z Krokodýla.
1: Pěkné ráno a tohle je za mě skvělá zpráva, taková první pomoc, protože někteří z nás do města v těchto tropech buď musí, anebo si nedají říct a přes varování stejně courají ulicemi Brna, hlavně někteří starší lidé,
2: ano.
1: Že, co si budem. A tak se město Brno rozhodlo kvůli vysokým venkovním teplotám nabídnout veřejnosti místo, kde se můžou ve městě schladit a odpočinout si. Mimořádně jsou tak otevřeny dva historické sály nové radnice. Je tam vzduchotechnika, která je nastavená na 22 stupňů, navíc je tam pro lidi připravená i voda. Oba sály budou otevřeny dnes a zítra od 8 do 20 hodin, takže od 8 do 8 a dostanete se do nich z nádvoří nové radnice na Dominikánském náměstí, odkud vás budou navádět informační cedule.
0: To je hezké, takové pěkné historické schlazení.
1: A navíc se můžete podívat tam, kam běžně nemůžete.
0: To je pravda. Dobré ráno.
3: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook Hrad Svojanov.
3: Bude 8 hodin, ve školách bude zvonit. Jsou sice prázdniny, ale... Ale ne, tak oni to ani přes prázdniny nevypínají, to zvonění, člověče.
4: To je pravda a navíc, pozor, včera i dnes většina učitelů možná někde je zavřeno, ale většina učitelů je ve škole.
3: Vlastně vidíš, oni mají pracovní dobu do 30.
4: Ještě pracovní dobu do 30.
3: Tak vás zdravíme do práce, milí učitele, pokud tam teda jste. Bude 8 a budou zprávy Maje Katka.
4: U stanice Brno Chralice dnes ráno srazil vlak člověka, víc informací už za chvíli.
3: Po 8 Elton John, Dua Lipa. Jennifer Lopez, David Guetta. A dáme i kabáty. Už je to i dneska nás čeká horký den až 36 stupňů a večer možná přehánky nebo bouřky.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Na železniční trati u stanice Brno Chrlice dnes časně ráno srazil osobní vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz. Strážka se odehrála kolem 16:15 mezi stanicemi Sokolnice, Telnice a Brno Chrlice.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Nové schody z akátového dřeva vyrostly na Svatém Kopečku. Další úsek křížové cesty opravili pracovníci v Mikulově. Stezka je namáhaná zvyšujícím se množstvím návštěvníků. Práci komplikuje obtížná doprava materiálu, ale také právě velký počet návštěvníků.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
4: Následky silného větru i hořící porost na polích včera zaměstnávali jihomoravské hasiče. V 18 případech výjížděli hasit porost na polích nebo v lese. Okolo stovky výjezdů měli při odstraňování následků silného větru. U Hovoran na Hodonínsku hořela plocha 200 na 200 metrů pole nedaleko lesa. Trenér Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na fotbalovém mistrovství světa skončil u české reprezentace. 74letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 212. a 196. kilometrem. Osobním autem zastavíte jen místy. Podobná situace je i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Pomalu se jede na silnici 52 z Pohořelic do Brna mezi Rajhradem a Modřicemi. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A silnější provoz je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Do Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Ještě tady přibyla čerstvá náhoda na D1, kilometr 175 ve směru na Brno, tak tam dejte pozor.
1: Teď ale máme skvělou zprávu, máme pro vás rovných 108 000 korun za náš krokodýlí zvuk a vaše další šance tipnout si už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden policista střídá druhého na křižovatce a ptá se, tak co, jak bylo? Ale dobrý. Akorát mě takový malý školáček zaskočil otázkou, jestli se Země otáčí okolo slunce, nebo slunce okolo Země. Tyjo, to je těžký, co jsem odpověděl. No, použil jsem rafinovanou, vyhýbavou policejní odpověď. Táhni pryč ty smrade, nebo tě přetáhnu pendrekem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Dneska v noci se mi zdálo, že ten zvuk padl.
2: Mně se nezdalo nic, ale spala jsem skvěle. Každopádně uvidíme, jestli se to tak stane v této chvíli. Máme pro vás rovných 108 tisíc korun a vy můžete teď volat studio 603 103 103.
1: Já jsem nevěděl, jestli doslovní říčka, že v této chvíli, když si říkala, jestli už to mám, ne, já čekám na teď, jako vždycky.
2: Už to padlo.
1: Radio Krokodýl, dobrý den. Děkujem, pan Pípák, ten
2: tak
1: nám to
2: asi neřekne. Tak někdo má smolíka.
1: Kdo bude mít více roštěstí? 603, 103, 103, to je telefon sem k nám, který v téhle chvíli můžete vytáčet, a když to uhodnete, vyhrajete krásných 108 tisíc. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Honza.
1: Dobrý den, Jene, kolik je u vás doma stupňů?
3: No, nevím, no, 25.
1: 25, tak to máte dobrý celkem. Mm-hmm. Co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě neměli?
3: No já si to myslím, když po vyčištění zubů si vyplachuju pusu a vyplivuju tu vodu do umývadla.
1: Jasně, to jste na tom dobře, že ještě máte svoje zuby, že si je nevyndáváte, nečistíte jenom v ruce.
2: Že by mohly vyletět i zuby.
1: No přesně. Dobře, takže dočistili jsme zuby a tohle se potom ozve. Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Tak ani vypláchnutí pusy to není.
1: Je nám líto. Něco jiného příště. Mějte se moc hezky.
2: Krásný den.
3: Já vám taky nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: jednou nás to spálí.
1: Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promíjí.

0: Save me the night na Krokodilu, Jennifer Lopez a David Guetta. 8 hodin, 19,5 minuty. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: 26,5 už je v centru města Brna. Odpoledne čekejme 33 až 36. Večer možná přehaňky nebo i bouřky, ale pozor, ty můžou být někde i silnější.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Hasiči v Brně včera dopoledne zasahovali u požáru v rozvodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 18 lidí. Dalším 6 pomohli s evakuací hasiči. Událost je bez zranění. Pracovníci tepláren Brno pokračují v přestavbě parobodu na horkovod v Benešově ulici. Při pracích odstranili další z typicky kouřících trubek. Dopravní omezení mezi hotelem Grand a Malinovského náměstím potrvají do 15. října. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, dnes skončí. Vyhlášena byla od ledna. Kolik lidí zbraně odevzdalo, zveřejní policie pravděpodobně za týden. Maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Němečtí fotbalisté překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1 a Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze zdolala po obratu 2-1 Japonsko. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplatek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplatek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
7: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. a Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Moravu.
1: Taková svačinka zadarmo jen tak mezi dveřmi nebo na ulici se zcela určitě hodí.
2: A rozhodně tu rozdává krokodýlí hlídka, letní, zdravé, lehké svačinky od Racia a dneska jsme zavítali do Řečkovic.
3: Krokohlídka osvěžuje zdravé svačinky v Řečkovicích. Tady zdravíme z lékárny, jo?
4: Dobrý den, dobrý den, dobrý den všem. Krásné ráno, krásný den. Děkujeme za dobrou zdravou snídaňku a bude lepší, veselější den.
5: Děkuju, dostala jsem svačinku od rádia Krokodil, poslouchám vás. Děkuju.
1: Takže dneska jsme rozdávali v Řečkovicích, kde to bude zítra, Kačenko?
2: Zítra odpoledne se na vás těší krokohlídka na náměstí Svobody, tady v centru Brna, a to konkrétně na akci Emil Open, tak si to nenechte ujít a stavte se.
6: Dopravní servis rádia Krokodil.
1: Na silnice vyrazíme společně s Lenkou.
7: Hezké ráno všem posluchačům rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 212 a 196 km. Osobním autem zastavíte jen místy. Podobná situace je i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Pomalu se jede na silnici 52 z Pohořelic do Brna mezi Rajhradem a Modřicemi. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A silnější provoz je na silnici 46 ze Svitav do Brna ulice.
1: Pozor, taky dejte na ulici Sokolova mezi Kruháčem jako Kšírovou a Bohunicemi. Tam se řeší nehoda dvou osobních aut.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl deváté, jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky na Lesné a ptáme se, co se dělá ve vinárně.
3: Dělá se víno.
4: Víno se okoštuje.
5: Můžeš se tam taky dívat víno, ale vždycky na chuť.
6: Vyrábí břehno.
7: Dělá se tam sýr.
8: Vynalezuju tam víno.
1: Je úplně jedno, co se tam dělá, hlavně když je tam klima.
2: Přesně tak, teď se to hodí.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 3,5 minuty před 8:45 na celé Jižní Moravě, nejteplej v Brně. Máme tady 27,9 stupně. Uf, to je krása, užívejme si to. Takhle schovat si to do krabičky na horší čase by to chtělo. 33 až 36 má být dneska odpoledne. Odpoledne na večer taky přehánky a možná bouřky a na některých místech i přívalové a s kroupami.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Včera odpoledne se nad Jižní Moravou proháněl velmi silný vítr, který kácel stromy a ničil střechy. Do problémů dostal i skupinku 11 lidí na paddleboardech na Brněnské přehradě. Vlny a vítr paddleboardy převrátili a plavci se nemohli dostat zpět na břeh. Pomoci museli hasiči i vodní záchranáři. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku. Prezident přijme i ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Český tým hasičů, statiků a kinologů se psy pokračuje ve Venezuele v průzkumu budov zřícených a poškozených při nedávném zemětřesení. Pátrají po přeživších a kontrolují statiku objektů. Včera zaznamenali jeden slabší otřes, jejich činnost ale neomezil a všichni jsou v pořádku. Basketbalová reprezentantka Lucie Svatoňová mění KP Brno za angažmá v týmu nováčka polské nejvyšší soutěže Loč. Klub posílí i její dosavadní spoluhráčka z Králova pole, Američanka Cameron Schwartz. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce@daikinbrno.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
9: No je to nejlepší po ránu.

0: Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 8 minut před 9 to půjde 100%.
1: A podrobnosti přináší mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům, do studia Rádia Krokodýl. Včerejší odpolední silný vítr nedělal potíže jen ve městě, ale velké komplikace způsobil taky na brněnské přehradě, kde šlo dvěma lidem bez nadsázky o život. Hlídka poříční jednotky městské policie jela na svém záchranném člunu krátce před 18. hodinou na pomoc posádce šlapadla, které prout odneslo do doku pro parníky a nedokázala se odtud dostat. Po cestě si ale strážníci a jejich kolegové z vodní záchranné služby všimli muže ve velkých nesnázích. Zdouvající se vlny jim zmítaly ve vodě a několikrát už se ocitl hlavou pod hladinou. Vodní záchranáři pro něj skočili do vody a strážníci se v silném větru snažili dostat co nejblíže svým člunem. Muže potom vytáhli na palubu. Byl sice vyčerpaný, ale jinak naštěstí v pořádku. Sportovní vybavení neměl připnuté bezpečnostním lankem, takže mu uplavalo. Dalšího sportovce, který s ním byl na stejném paddleboardu, vytáhli z rozbouřené vody v jiné části přehrady hasiči. Dvě šlapadla u přístaviště, ze kterých posádky bezpečně vystoupily na břeh, strážníci odtáhli svým záchranným člunem zpět půjčovně. Přeji klidný den a příjemný poslech Krokodýla.
2: Děkujeme.
1: Tolik mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem, přejeme hezké úterý.
0: Dobré ráno Brno a celá jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: I AC/DC nám na Krokodýlu reagují na počasí. Cesta do pekla, tak se jmenovala ta písnička.
1: Ale už začíná cesta z pekla, vypadá to dobře.
0: No, nechme se překvapit.
1: Podíčka.
0: No, ano, bude lépe, i když ještě trochu teplo bude. Každopádně máme úterý 30. června. Svátek slaví Šárky a Katka nachystala další zprávy, tentokrát na 9. Hezké dopoledne.
1: No a ve zprávách o tom, že brněnská koupaliště zaznamenala o víkendu rekordní návštěvnost, jak jinak než kvůli počasí. Víc už za chvíli.
0: A co dáme po 9. Lenny Marlin. Ano, budou 90, takže i Savage Garden. A chystá se i Britney Spears. V centru Brna máme 28 stupňů, kolem 25, 26 je všude po jižní Moravě. Odpoledne čekáme 33 až 36 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vysoké venkovní teploty přilákaly na brněnská koupaliště tisíce návštěvníků. Za uplynulý víkend, kdy teploty stoupaly ke 40 stupňům, měla některá z nich rekordní návštěvnost. Aby nápor koupaliště zvládla, musela posílit počty pracovníků.
3: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Na 8 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera počasí přepsalo teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu odborníci naměřili znovu ve Strážnici, a to 39,1 stupně Celsia. Z 8 pokořených teplotních rekordů pocházely 2 z roku 2022, a to právě ve Strážnici a v Lednici.
3: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování či provozu lékárny a parkovišť. Podle hejtmana Vysočiny je důležité, že se nemocnicím daří nabírat pracovníky. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Je rádu všem posluchačům Rádia Krokodýl na dálnici D1 z Prahy do Brna na 171. a půl tam kilometru u Domašova. Bouralo osobní auto, kolona po pojíždí od 168. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony mezi 210. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 před Vyškovem mezi 230. a 228. kilometrem směrem na Brno se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy očekávejte silný provoz a narazové kolony od 11. kilometru. V Brně v Sokolově ulici na křižovatce s Pošuličovou došlo k nehodě dvou osobních aut a na Uherskohradišťsku v Nivnici v Brodské ulici bourala dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pamatuju si, když mě bylo nějakých 17 a dělal jsem na Václavské vlakodomu ledňáčky a pracoval jsem v mrazírně.
1: Jak ti bylo krásně.
0: No hele, my jsme vždycky hodinu pracovali, hodinu ne, protože my jsme přecházeli mezi minus 25 a plus 30.
1: To je strašný.
0: Ale to je teď taky v podstatě na spoustě míst. Prosím vás, dejte na sebe pozor.
1: Zvládněte to.
0: Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Roman. Včera jsem dokázal myšlenkou rozbít 10 talířů. Počkej, a jak? No, řekl jsem manželce, co si o ní myslím.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: Dneska si Ohoj vašeho života napsala Lenka. Ahoj krokodýle, chtěla bych LP pro všechny, co se těší na ochlazení. Poslouchám vás v líšni v potravinách. Lenka. Tak Lenko, tady LP. Doufám, že tam máte příjemně chladno. Z krokodýla hezké dopoledne.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Pokud to jde kam vyrazit, tak samozřejmě, že na koupaliště zdravíme všude tam, kde třeba ladí i krokodýla, například na Kraví hoře. Plavky, ručník můžete rovnou vyrazit a máte tam krásný výhled na Brno. Zdravíme také na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají stále nádherný trávníček na slunění. A otevřeno má samozřejmě i oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill a také italská zmrzlina z nového zmrzlinovače přímo tam na místě. Ať jste kde chcete, tak je 9 hodin a 19,5 minuty. Další 90ky připraveny. Tarkan, Robert Miles a taky New Kids on the Block. Z Krokodýla, hezké dopoledne.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Kala. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
5: Rádio Krokodýl. Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
0: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnoce

0: 1. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Je dobré mít své jistoty.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Step by step, tedy krok za krokem, jsme se dostali až k hitu v jedné sekundě. O co dneska hrajeme? Mám tady pro vás dvě vstupenky na festival Vesuv, který se koná už tenhle víkend mezi obcemi Suchý a Velenov na Pastýřské Louce. Tedy 4. a 5. července. Kdo vystoupí? Škvoři, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další. Telefonní linka připravená 603 103 103. Kdo pak na ní? Krokodýl, dobrý den. Aha, dobře, tak tohle spojení se nám nezadařilo. Snad se zadaří další. Já zvedneme telefon a pak si teda pustíme ten hit v jedné sekundě. Krokodýl, dobrý den.
2: No, zdravím, ahoj, tady Ivoš.
1: Nazdar Ivoši, odkud pak nám voláš?
2: No, z Brna, z práce.
1: Kolik tam máš stupňů?
2: Hodně, nemám klimatizaci, takže 34, 35 určitě bude v kanceláři.
1: To je moc pěkné. Jdeme hádat?
2: Ještě jednou, prosím.
1: Jdeme hádat?
2: Jdeme hádat, no.
1: Jdeme na to. 3, 2, 1, go!
2: Ty brďo, no znám to, ale přesný název nevím teda.
1: A tak aspoň kdo to zpívá? Buď to, nebo to.
2: Je to Katy Perry, zkusím?
1: Není to Katy Perry, je mi líto. Děkuju moc, měj se hezky.
2: Dobrý.
1: Díky.
2: Čau.
1: Ahoj. 603 103 103, můžete zkoušet vy své hudební znalosti, když nám zavoláte a prozradíte, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Krokodýl, dobrý den. Zase nic, dobře. Tak to zkusíme do třetice nebo čtvrtice. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, David u telefonu.
1: Dobrý den, Davide, vy jste poznal?
3: Je to Rihanna.
1: Je, only girl, je jenom holky. Ale jinak ten festiák není jenom pro holky, ten je pro kluky. Vyrazíte na Vesuv?
3: Určitě, vezmu s sebou kolegyni a zajdeme.
1: Jo, kolegyni, a co vám na to řeknou doma?
3: No, určitě mě pochválí za to.
1: Dobře, tak jo, tak si to užijte. Je to vaše. Gratuluju, mějte se hezky. Naschranou.
3: Taky pěkný den, naschranou.
1: Rihanna, only girl, dáme to celé.

0: Rihanna na Krokodýlu v 90. po 9. Ale to nebyla 90. Máte pravdu, to byl hit v jedné sekundě z roku 2010. 90. do 10. budou v podání The Verve. Dáme také I Feel 65. A taky Adiemus. Velká pohodovka. No jinak pohodovka, to bude určitě i na Vezofu. Tak gratulujem ke vstupenkám, výherci.
1: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Krokodýl, 90 v 9.

0: devadesátkách po deváté, taková letní pohodovka. Ruben Gomez, Sempre Mañana. Co nabídneme na Krokodýlu za hity po desáté hodině? Například, schválně poznáte? Jasně, to je David Guetta, to je Swims a to už se dá i Gone, Gone, Gone. Taky dáme například... Jo, to je ta. Ano, hádáte správně. Amy Winehouse a zazní také... Tam paní boduje, ano, poetika. Půlnoc.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Máme 10 hodin, tady za půl minuty a už v Brně máme 30 stupňů. Odpoledne se čeká 33 až 36. Kdy přijde ochlazení? Zítra by mělo být do 28 a pozítří do 26. Trošku snesitelnější, to pravděpodobně bude.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Dopravní podnik města Brna dokončil nákup 40 moderních, obousměrných a plně klimatizovaných tramvají Škoda 4 City Smart 45T a Brněnům je dnes všechny ukáže při spanilé jízdě městem. Téměř 2,5 kilometru dlouhý konvoj vyjede v 10.30 z Medlánek do Pisárek a pokusí se o zápis do České knihy rekordů.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
3: Hasiči dnes ráno zasahovali v Břeclavi u požáru bytu. Z domu se evakuovalo 12 lidí. Dvě osoby záchranáři převezli ve vážném stavu do nemocnice. Ženu museli resuscitovat. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán. V Andaluzii na jihu Španělska vyhlásila tamní vláda stav pohotovosti kvůli možnému šíření viru západonilského horečky. Nemoc přenášejí na člověka infikovaní komáři, jejichž výskyt vědci v oblasti potvrdili. Pohotovost bude platit necelý měsíc. Útočník Robert Lewandowski bude po odchodu z Barcelony hrát v Major League Soccer za Chicago. Zámořský klub dnes informoval o tom, že s polským fotbalistou podepsal smlouvu do konce sezóny 2027-2028.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na 171. a půltém kilometru bouralo osobní auto, zpomaluje se od 168. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony mezi 204. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 před Vyškovem mezi 230. a 227. kilometrem směrem na Brno se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy očekávejte silný provoz a nárazové kolony od 11. kilometru. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. A na dálnici D52 z Brna do Pohořelic na 17. kilometru bouřil kamion, počítejte se zdržením v kratší koloně. Z Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I dneska po ránu krokodýl rozdával lehkou svačinku. Kde to bylo, jak vám chutnalo a kde to bude zítra, tak to vše už během chvilky tady u nás na krokodýlu. Hezké úterní dopoledne a také zároveň poslední červnové, protože dneska máme 30. Svátek slaví Šárky. My gratulujeme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Já bych prosila důchod po mým muži. A co byl váš manžel? Souchotinář. No a co dělal? Kašlal. Ale z toho přece nemohl být živ. No, teď taky umřel.

pracovat a necháme

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: 10 hodin a 20 minut, krásné úterní dopoledne vám přeje z Krokodýla Katka Horáková. Tak nevím jak vy, ale já mám v těchto tropických dnech paradoxně největší chuť na svíčkovou a na knedlo vepřozelo. Ale pokud vy jste na tom úplně jinak a rozumně dáváte přednost něčemu lehčímu, tak od Krokodýla máte možnost si pochutnat na zdravé letní svačince od Racia. Dneska i Krokohlídka rozdávala v Řečkovicích.
2: Krokohlídka osvěžuje zdravé svačinky v Řečkovicích. Tady zdravíme z lékař.
3: Dobrý den všem. Krásné ráno, krásný den. Děkujeme za dobrou zdravou snídaňku a bude lepší, veselější den.
4: Děkuju, dostala jsem svačinku od rádia Krokodýl. Poslouchám vás. Děkuju.
1: No a děláte moc dobře, protože na lehkou svačinku od Krokodýla se můžete těšit taky zítra. Odpoledne budeme na náměstí Svobody na akci Emil Open, tak si to nenechte ujít.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
6: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
7: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
8: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
9: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
10: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Ano, krokodýl šetří vaši peněženku a proto dnes vybírá brněnský restaurant Havana, kde si k obědu můžete objednat hovězí vývar s masovou rýží a restované nudličky z hovězí roštěné po staročesku a k tomu také smažené hranolky. To vše za 100 korun, tak přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: No, protože to bude ještě nějaký ten den trvat, než nám venku spadnou teploty na nějakou příjemnější hodnotu, tak pro vás mám jednu dobrou zprávu. Pokud se v těchto tropech musíte pohybovat v centru Brna nebo zkrátka rádi couráte ulicemi a nedokážete vydržet, než se ochladí, odpočinek a ochlazení v centru teď nabízí vedení našeho města. Mimořádně totiž byly otevřeny veřejnosti dva historické sály Nové radnice, kam můžete zavítat, ochladit se a odpočinout si. Je tam vzduchotechnika, která je nastavená na 22 stupňů a navíc je tam pro vás i připravena voda, pokud budete mít žízeň. Oba sály budou otevřeny dneska a zítra od 8 hodin do 20 a dostanete se do nich z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí, odkud vás do těch sálů budou navádět informační cedule. Tak neváhejte toho využít. Z Krokodýla palec nahoru.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: www.klimastyle.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: Děkujeme vám.
8: No vám i tobě. A taky tobě.
9: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kapely Lucka Bílá a vyladíte krokodýle krátce před 11. Hezké dopoledne vám přeji Katka a Peťa, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevřelo veřejnosti dva historické sály Nové radnice, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. z Krokodýle Wanted. Taky Meet Love. A nabídnu Olgu Lounovou.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuálně v centru Brna stále krásně slunečno. Odpoledne se má vyvíjet koupovitá oblačnost. V severní polovině našeho kraje se mohou objevit později přeháníky nebo bouřka. Teploty 33 až 36 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Město Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevřelo veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Oba jsou běžně nepřístupné. Do sálů se lidé dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí. Oba sály jsou otevřeny dnes a v dalších dvou dnech od 8 do 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Na 8 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera počasí přepsalo teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu naměřili opět ve Strážnici, a to 39,1 stupně Celsia. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře a Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Oznámil to předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne taky všem za volant, jak to vypadá na silnicích, prozradí Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je i na příjezdu do Brna z Prahy mezi 188. a 196. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna je silný provoz hlavně kamionů v pravém pruhu od Blučiny od 11. kilometru. A v Brně v Žabovřesku ve Fanderlíkově ulici se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné s opatrností. Počítejte s omezením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Krásné úterní dopoledne přeje Katka Horáková. Po 11. nás čeká krokodýl cestovatel. Vypravíme se do jednoho jihomoravského lomu. Na jehož název se budu ptát, no a vyhrát můžete vstupenky na ozvučenou tribunu během sobotního ohňostroje na přehradě. Tak buďte s námi, nenechte si to ujít.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Všichni lidé jsou stejní a chtějí jen to jedno. Povzdechla si židle.

0: posloucháte Krokodýla ve chvíli, kdy v centru Brna možná nevěřícně kroutíte hlavou a říkáte si, co se to tady děje. No v Brně právě teď probíhá pokus o rekord, probíhá jízda konvoje 40 tramvají Škoda 45T u příležitosti dokončení dodávky těchto obousměrných vozidel. Nyní jedou z náměstí Svobody směr Pisárky, kam mají dorazit kolem 11:30. Tak samozřejmě počítejte i s dopravními komplikacemi. To víte, rekord je rekord a teď jdeme soutěžit.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Tak přátelé, telefony do ruky a voláme studio 603 103 103, protože tady pro vás mám jako výhru dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Jedná se o ohňostroj, který se bude konat tuto sobotu 4. července a start je klasika 22:30. A mám tady pro vás nápovědy, na co se dnes budu ptát, ale mezi tím si zvedneme telefon, který už nám vyzvání. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo tam?
2: Hezké dopoledne, Jana.
0: Janí, já vás zdravím, připravena na moje nápovědy.
2: Já jsem neslyšela vůbec otázku, ale můžeme.
0: No, ještě nezazněla, takže já vám řeknu nápovědy a na základě toho se zřejmě dopracujeme k tomu, na co se budu ptát, jo?
2: Dobře.
0: Tak fajn, poslouchejte pozorně. Dneska se ptám na název nádherného lomu, který se nachází v Břeclavském okresu. Díky své podobnosti se často přirovnává k chorvatským zátokám, protože všude kolem se tyčí vápencové skalní stěny a díky tomu je tady voda mimořádně průzračně čistá. Je ve správě chráněné krajinné oblasti Pálava a můžu prozradit, že tento lom leží na takzvaném Janičově vrchu. Tak jestli tušíte, jak se jmenuje.
2: No, dostanu nějakou nápovědu, nebo jenom...
0: No, nemám tady pro vás nápovědu, potřebuju název toho lomu.
2: Já vím, že je to přímo u Mikolova.
0: No, tak to by mě i stačilo, takže je to lom...
2: Lom Janičku v vrch u Mikolova.
0: Stačí mě lom Mikulov, já to uznám. Je to lom u Mariánského mlýna, nebo se mu také právě říká lom Mikulov, nebo lom na Janišově vrchu. Jo?
2: Super.
0: Už si to budeme asi pamatovat, že?
2: Jo.
0: Tak jo, vstupenky na ohňostroj jsou vaše, tak vám blahopřeju a užijte
2: děkuju
0: si to. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Vy taky, hezký den.
0: No a vám všem taky krásné dopoledne, přesně v 11:22.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude. Váš Bolek.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

Krokodýla, hit za hitem, tohle jsou Eva Farna a David Stipka, před námi Starship, taky Justin Timberlake a pak už se mrkneme na to, jak včera skřížila plány vítr a vůbec počasí tady u nás na Jižní Moravě, konkrétně v Brně na Brněnské přehradě, co se tam dělo a proč tam museli zasahovat strážníci. We're

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Na pořádný déšť sice stále čekáme, ale silný vítr ten včera v Brně řádil a způsobil nejednu dramatickou situaci, u které museli zasahovat i strážníci. A podrobnosti má jejich mluvčí Jakub Ghanem.
2: Včerejší odpolední silný vítr nedělal potíže jen ve městě, ale velké komplikace způsobil taky na brněnské přehradě, kde šlo dvěma lidem bez nadsázky o život. Hlídka poříční jednotky městské policie jela na svém záchranném člunu práce před 18. hodinou na pomoc posádce šlapadla, které proud odneslo do doku pro parníky a nedokázala se odtud dostat. Po cestě si ale strážníci a jejich kolegové z vodní záchranné služby všimli muže ve velkých nesnázích. Zdouvající se vlny jim zmítaly ve vodě a několikrát už se ocitl hlavou pod hladinou. Vodní záchranáři pro něj skočili do vody a strážníci se v silném větru snažili dostat co nejblíže svým člunem. Muže potom vytáhli na palubu. Byl sice vyčerpaný, ale jinak naštěstí v pořádku. Sportovní vybavení neměl připnuté bezpečnostním lankem, takže mu uplavalo. Dalšího sportovce, který s ním byl na stejném paddleboardu, vytáhli z rozbouřené vody v jiné části přehrady hasiči. Dvě šlapadla u přístaviště, ze kterých posádky bezpečně vystoupily na břeh, strážníci odtáhli svým záchranným člunem zpět k půjčovně.
1: No bylo to drama, ale konec dobrý, všechno dobré.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského Digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
10: Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: hit 90. let DJ Bobo Everybody tady u nás na Krokodýlu krátce před 12. hodinou, kdy jsou připraveny další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne, Moravské zemské muzeum převezme rekordní sbírku, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. hodině z Krokodýla tady svým

0: nabídneme kapelu Činesky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní počasí opět velmi letní, odpoledne se má ale vyvíjet kupovitá oblačnost, v severní polovině našeho kraje se můžou objevit později přehánky nebo bouřka, tak s tím počítejte, teploty stále vysoko až kolem 630.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Moravské zemské muzeum převezme největší sbírku elektrických funkčních modelů ze stavebnice Merkur, vyrobenou jedním člověkem. Objevili ji pracovníci Státního úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni při vyklízení bytu v domě s pečovatelskou službou po zemřelém nájemci. Našli také certifikát potvrzující český rekord. Železniční dopravu na trati u Brna dnes brzy ráno ochromila tragická nehoda. Mezi stanicemi Brno Chrlice a Sokolnice Telnice srazil osobní vlak člověka. České dráhy provoz na trati na několik hodin přerušily. Automobilky opakovaně upozorňují, že také v Česku stále jezdí auta s airbagem od japonské firmy Takata, který může způsobit i smrt. Na svolávací akce, které vyhlašují, nedorazili tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nově by na svolávací akce mohly upozorňovat i stanice technické kontroly. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že tamní protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila 419 dronů, které mířily i na Moskvu a její okolí. Bezpilotní letouny připisuje Rusko Ukrajině. O případných škodách nejsou informace. Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. 36-letý bek se tak zítra může stát takzvaným nechráněným volným hráčem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně si dejte pozor na silnici u Kuřimského Jestřebí směrem na Katov. Je tam na vozovce olejová skvrna, tak velmi opatrně. Dále na trase z Brna na Uherské Hradiště za Bučovicemi u Nevojic bouralo osobní auto a skončilo mimo vozovku, tak i tady velký pozor. A ještě pozor na D2 na 5,5 kilometru ve směru na Brno, kde bourala dvě nákladní auta a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením, tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Brně dneska proběhl pokus o rekord konvoj tramvají a Jirka by o tom něco mohl vědět.
1: Ano, takovou kolonu jste nezažili. Jako půl Brna díky tomu stálo, ale tak dobře, tohle se jen tak nevidí. Dělal se velký rekord, co nejvíc šalin za sebou. Myslím, že se jim to podařilo, ještě to vlastně probíhá, takže budeme zjišťovat podrobnosti.
0: Tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: jestli to tak. Michal Hruza na Krokodýl. Teď jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď naši nejmenší posluchači Krokodýla, těch prcků se ptáme, proč se musí, tedy proč musí děti poslouchat rodiče?
2: Protože oni jsou ještě malí, ale a jejich tatínci jsou velcí. A ještě vždycky si musí dávat děti pozor. A taky musí pomáhat rodičům.
3: Musí poslouchat venku, když třeba, když utečou, tak aby je nechytil zloděj.
4: Vždycky s velkou mi říkají, abych byl hodný. A já poslouchám.
0: Proč musí děti poslouchat rodiče? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění

0: 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Dana Otoupalová a jsem ředitelkou základní mateřské školy v Blažovicích. My vlastně jsme mobily nikdy nepoužívali a nevyužívali dětmi, protože máme školu jenom s prvním stupněm. Děti vlastně tráví o přestávkách čas tak, že se baví ve třídách, hrají nějaké hry karetní nebo šachy, teď poslední dobou rádi tancují, no a nebo plní nějaké výzvy, které jim připravuje paní speciální pedagožka.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: V Brně se dneska dějou věci, krokodýláci. Trošku nějaké zdrženíčko na křižovatkách, obří konvoj, šalin tramvají. Říkáte si, co se dělo? V Brně padl rekord v délce konvoje tramvají. Miroslav Marek z Muzea rekordu Pelřimov víc.
1: V Brně padl nový český rekord. Jedoucí konvoj 40 nových tramvají měřil, pokud by tedy ty tramvaje stály úplně těsně za sebou. 1240 metrů, to je uniku. Ale takhle samozřejmě konvoj nejezdí. Tam musí být 20-metrová bezpečnostní prodleva a v tu chvíli ten konvoj projíždějící Brnem měřil 2 kilometry a 20 metrů. To je nový zápis v České knize rekordů. Kapacita jedné tramvaje je 233 lidí. Jinými slovy, kdybychom naplnili zcela ten konvoj, tak jsme mohli převážet na jednou 9320 lidí. To je například víc, než má Třeboň obyvatel nebo Tišnov, takže ta posila, která dorazila do Brna, je veliká.
0: Nový rekord krokodýláci v Brně padl v délce konvoje tramvají.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta a pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Iva Max na Krokodýlo, 13. hodina, čerstvé zprávy, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne a jak už od nás víte, tak v Brně dnes padl nový český rekord, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook Hrad Svojanov.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. David Guetta, Alphaville, Iva Max. Forever Young. Ace of Base. Budou Krištof. Venku právě teď, no.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Když se podíváme na počasí, tak podle aktuálního meteoradaru 36 stupňů Celsia. Zítra bouřky 30 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně dnes padl nový český rekord. Více už Miroslav Marek z Muzea rekordů v Pelhřimově.
5: Jedoucí konvoj 40 nových tramvají měřil, pokud by tedy ty tramvaje stály úplně těsně za sebou, 1240 metrů. To je uniku, ale takhle samozřejmě konvoj nejezdí. Tam musí být 20-metrová bezpečnostní prodleva a v tu chvíli ten konvoj projíždějící Brnem měřil 2 kilometry a 20 metrů.
1: Tolik rekordní délka konvoje jedoucích tramvají v Brně a tím pádem i zápis do České knihy rekordů. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u rekordních 437 událostí. Výjezdů bylo 490, protože k jedné události může zamířit i více prostředků. Dosavadní nejvyšší počet výjezdů zaznamenali záchranáři v listopadu 2021 v souvislosti s covidovou epidemií. Tehdy jich bylo 383. Celkem 53 expertek a expertů z vládních lidskoprávních rad k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády na ministerstva. Oslabí se podle nich ochrana zranitelných. Paragvajský prezident Santiago Peña vyhlásil po senzačním postupu národního týmu do osmifinále mistrovství světa přes německé fotbalisty na dnešek státní svátek. Jihoamerický tým porazil čtyřnásobné mistry světa 4-3 na penalty poté, co týmy včera v Bostonu remizovaly 1-1 po prodloužení.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: V Brně Žabovřeskách ve Fanderlíkově ulici se srazila dvě osobní auta. Pozor, bourá se také v Brně v Akademické ulici. Komplikace máme taky na dálnici D1. Pozor na odstavené vozidlo. Dvoustý třetí kilometr směr Vyškov. Časnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

Pěkně letně vám hraje Krokodýl, tohle vaše rádio, díky, že posloucháte. No a na náměstí Svobody se zítra chystají evropské hry handicapované mládeže Emil Openy s Krokodýlem. I tam se podíváme za malou chvíli, tip pro vás. No a mezi tím Krištof, život je krásný, tak ať ho máte. Krásný s vaším rádiem s Krokodýlem.

0: Na Krokodýl Share jdeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: I v tropických dnech osvěžujeme vás, posluchače Krokodýla, naše krokohlídka vyráží do terénu a rozdáváme lehké svačinky od Rácia.
2: Krokohlídka osvěžuje zdravé svačinky v Řečkovicích. Tady zdravíme z lékárny, že jo?
3: Dobrý den, dobrý den, dobrý den všem. Krásné ráno, krásný den. Děkujeme za dobrou zdravou snídaňku a bude lepší, veselější den.
4: Děkuju, dostala jsem svačinku od Rádia Krokodýl. Poslouchám vás. Děkuju.
0: Na lehkou svačinku od Krokodýla se těšte i zítra. Odpoledne budeme na náměstí Svobody na akci Emil Open, tak si to nenechte ujít.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: FinCrisp od Rácio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Rácio. Koupíte v dobrých obchodech a na racio.cz.
6: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
0: 13 hodin 20 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
9: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Připravení krokodýláci, jdeme hrát o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 108 tisíc za náš tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Ptáte se, jak zní? Takhle. Co to může být? Volejte studio Krokodýla 603 103 103. Jednomu dáme šanci vyhrát tento bank a vyhrát velké peníze. Studio do Krokodýla, tedy číslo je volné. Zvedáme, ptáme se Krokodýl, kdo tam? Halo? Kdo se dovolal a odkud?
2: Ahoj, Jirko, tady taky Jirka ze Žďáru, čau.
0: Ahoj Jirko, zdravíme do Žďáru nad Sázavou, tak jdeme typovat, co to je.
2: Žďáru, tady Jirka.
0: Můžeš typovat, co to je?
2: No, já bych zkusil, připomíná mě to, jestli to nebude náhodou, když stahuješ záclonu, máš vlastně na té tyčce, na těch draperkách, na těch dřevěných kroužkách, stahuješ to trochu, přetahuješ záclonou, tam a sem.
0: Přetahování záclony, ano. Na tom.
2: Nebo zaděláváš v okno, že přitáhneš tu záclonu.
0: Přitáhnutí záclony, že by to bylo ono nebo ne? Ani tohle to není, představ si.
2: Ne, není, ne. To je zvuk, to asi nikdo neuhodne.
0: Ale věř, že asi někdo ten typ třeba jednou uhodne. Co je důležité, ta šance tady pořád je. Navýšíme bank a za správný typ nabízíme zase o něco více. Ahoj. Tak,
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude, váš Bolek.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
7: www.klimastyle.cz.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Brno aktuálně plus 35 stupňů, Petra se taky
1: krásně
0: potí. Mně
1: se úplně udělalo zle, jak jsi to řekl.
0: No, neboj, přijde ochlazení, co si dáme do
1: zpráv? A ještě, že tak, protože v Brně se od zítřka budou konat evropské hry handicapované mládeže, Emil Open, Krokodýl bude u toho a určitě taky Jirka zase tam něco vyzkouší.
0: Určitě.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Pestrá hudebně komediální show Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Hru Držím ti město nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin a komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 14. a větši. Budou Snap. A nebo Xenol X. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Radio Krokodýl. Počas.
0: Centru Brna 35 stupňů Celsia. Zítra mírné ochlazení na 30 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se od zítřka do pátku bude konat 15. ročník evropských her handicapované mládeže Emil Open. Samozřejmě s Rádiem Krokodýl. Doprovodný program na náměstí Svobody začne ve 14 hodin. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhne od 17.30 nástupem 809 účastníků ze 13 zemí Evropy. O hodinu později bude následovat benefiční show s Janem Krausem, ve které vystoupí třeba motocyklový závodník Filip Salač. Pracovníci tepláren Brno pokračují v přestavbě parovodu na horkovod v Benešově ulici. Při pracích odstranili další z typických kouřících trubek, které odváděly kondenzát z parní sítě. Původně jich bylo ve městě přes 100, dnes zbývá zhruba 20. Dopravní omezení mezi hotelem Grand a Malinovského náměstí mají trvat do půlky října.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Muzeum Blanenska a Muzeum regionu Boskovicka budou od 1. ledna fungovat jako jedna krajská příspěvková organizace. O sloučení obou institucí rozhodli jihomoravští zastupitelé. Sloučená organizace ponese název Absolonovo Muzeum Blanenska a Boskovicka. Změna cílí na vytvoření silnější a stabilnější muzejní instituce. Útočník Robert Lewandowski bude po odchodu z Barcelony hrát v nejvyšší fotbalové lize za Chicago. Zámořský klub dnes informoval o tom, že s polským fotbalistou podepsal smlouvu do konce sezóny 2027-2028.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
5: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se boudalo na opuštěné ulici, na cestě k výstavišti u Heršpické. Kolona tam má přes kilometr. V Akademické ulici u obchodního centra stojí osobní vozidlo s poruchou. Provoz je tam omezený částečně. V Brně v Žabovřeskách na Fanderlíkově ulici boudala dvě osobní auta. Na dálnici D1 v okolí Brna zpomaluje v obou směrech pravý pruh před 196. kilometrem. Od Prahy od 183. kilometru a od Vyškova od 206. A zpomalení je i na bratislavské D2 před Brnem od 7. kilometru. Navíc na 5. se likvidují následky dopravní nehody. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koktejl Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?

Single X na Krokodýl, teď skočíme do bazénu. Koupaliště Kraví hora, tam se ladí krokodýl s nádherným výhledem na Brno. Tak něco letního a většina krokodýlu právě teď. Pěkné odpoledne.

0: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2020.
1: Tak je to tady, krokodýláci. Emil Open startuje na náměstí Svobody. Evropské hry handicapované mládeže s krokodýlem od středy do pátku na Svobodňáku. Nabušený program 17.30, už zítra slavnostní zahájení, 809 účastníků z 13 zemí Evropy. No a pozor, v 18.30 budeme pokračovat benefiční show Jana Krause, která se přímo uskuteční na náměstí Svobody. Tak od středy do pátku na Svobodňáku Evropské hry handicapované mládeže i s krokodýlem.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
4: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
5: Je dobré mít se kam vracet.
0: Vaše nejvěrnější rádio.
5: Stále s vámi.

0: Tohle je Madonna na krokodýlí lo. 14 hodin 38 minut, no rekordní vedra. Včera 40 stupňů, dneska 36. Plné ruce práce mají taky záchranná služba Jihomoravského kraje. Michala Boutová na telefonu, zdravíme.
1: Překonali jsme a to výrazně dosavadní nejvyšší počet událostí, který jsme zaznamenali v listopadu 2021 v souvislosti s covidovou epidemií, to bylo 383. A jestliže tedy událostí jsme včera 29. června evidovali 437, pak výjezdu bylo 490. K jedné události totiž může být vyslán jeden a více prostředků. My z tohoto rekordu pochopitelně nejásáme, je to mimořádně vysoké číslo, odhadujeme, že až polovina výjezdu nějakým způsobem souvisela s externími teplotami. Kolapsy, úpaly, ale i úrazy či dekompenzace stavu. Stále platí doporučení. Hodně pijte, nevystavujte se slunci v nejteplejších částech dne, noste lehké oblečení, vyvarujte se fyzické námahy, omezte alkohol a nepřehledněte první příznaky přehrátí či kolapsu.
0: Záchranná služba Jihomoravského kraje hlásí rekordní počet výjezdů způsobených teplem, tak krokodýláci opatrně na sebe.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce@daikinbrno.cz.
4: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: I v tom horku zůstaň při mně, krokodýly, minuta do 15. takže zprávě už se na to tady.
1: Ano, a budou takové odpoledne. Horké, budeme mluvit o tom, jak je to s klimatizací v brněnské MHD a taky kam se můžete schovat před horkem.
0: Ano, to se hodí.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Do horkého úterý dobrá muzika, co vás osvěží, dáme Queeny Radio Gaga. Hodíme si espresso macchiato kafaři. Budou Reddy Kirken. A dáme i Bruna Marse. Právě teď 15. odbyla. Dobré odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam dneska skutečně zase 5, ale nebojte, ještě zítra v té dopolední a lehce po obědové části dne, pak to začne bouřit a pak už to spadne. Dokonce večer, zítra bude 21 stupňů Celsia, tak to se těšíme. Aktuálně Brno 34, Vežďáře 30 stupňů Celsia. Zítra od jasného rána až po zataženo s bouřkami, taková bude středa. Odpolední maxima budou 31 stupňů Celsia na Moravě a kolem zhruba nějakých 23 zítra na Vysočině. A tady jsou hlavní události dnešního dne.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 77% autobusů a trolejbusů v Brně má klimatizaci. Tramvají ale jen 27%. Podle brněnského dopravního podniku je to kvůli životnosti kolejových vozidel. Zpětná instalace klimatizace je pak finančně a technologicky náročná. I přesto instaluje zařízení do tramvají Vario. Do vozu 13. to ale zatím neplánuje. Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevřelo veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Oba jsou běžně nepřístupné. Do sálů se lidé dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí. Oba sály jsou otevřeny dnes a v dalších dvou dnech od 8 do 20 hodin. V Kuřimi otevřeli veřejnosti jako útočiště před vedrem zimní stadion. Na tribunách je přibližně 13 stupňů. K dispozici je restaurace i pitná voda. Dnes je otevřeno do 22 hodin. O další otevírací době bude město informovat. Ester Ledecká si po náročné sezóně dopřává odpočinek u moře. Olympijská vítězka se fanouškům přihlásila z řecké dovolené sérií fotek, na kterých ukázala nejen vysportovanou postavu v bílých bikinách, ale také dobrou náladu. V komentářích se okamžitě objevily desítky obdivných reakcí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tropická dopravní špička je tady, krokodýláci, sledujeme to s Kubou.
3: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Komenského náměstí u křižovatky s Marešovou se srazilo osobní auto s nákladním a doprava tam zpomaluje. Dvoukilometrová kolona se táhne na cestě k výstavišti na opuštěné ulici před Heršvickou. V obou směrech počítejte s přerušovanými kolonami před 96. kilometrem na dálnici D1 u Brna. Na cestě od Prahy od Ostrovačic a v protisměru od exitu 203. A pozor na D52 z Brna do Pohořelic. Na 17. kilometru boural kamion. Postojíte si tam a pár minut. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné úterní odpoledne s krokodýlem. A je nejlépe k vodě, do stínu, na sedmý schod, anebo do chlaďáku, kde už si chystáte další bodu z citrusy. Osvěžující den všem přeje Peťan Holík a podávám taky espresso macchiato.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Espresso macchiato.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: to je zpěvačka Pink a Růžová se hodí k Nebýte na to sama, tak krásný odpoledne i Andrejce a všem holkám z Nebýte na to sama, protože poslouchají Krokodýla a jdeme na bazén.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 34 stupně Celsia právě teď u nás ve štatlu Krokodýláci, tak pojďme k vodě, protože tam je to nádhera. Pojďme se osvěžit, otevřeno má pro vás koupaliště Kraví hora. Denně vlastně od 6 do 21, o víkendu od 8 do 21 hodin. Voda v bazénech nahoře na Kraví hoře 27,5 stupně Celsia. A jenom prosím pozor, chystá se na nás opět závody handicapovaných sportovců Emil Open a proto ve čtvrtek 2. a v pátek 3.7. bude krytý bazén od 9 do 16 uzavřen pro veřejnost. Jinak se koupejte, uživejte, teď je tam asi 500 lidí. Všechny srdečně zdravíme na Kravák z Krokodýla, z Podkopca. Otevřeno je i v oblíbeném biotopu, ideální pro vás, co máte rádi přírodní koupání, letní chill. Voda na biotopu 29 stupňů, točí se italská zmrzlina. Koupaliště Královo pole s nádherným trávničkem na opalování, slunění. Voda v bazénech 25 stupňů, otevřeno od 10 do 20 hodin. Užijte si koupání s krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 15 hodin 23 minuty Krokodýláci, připravená klasika, dáme si Queeny, Radio Gaga, hezké úterní odpoledne.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Nazdar, rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Krokodýl stále hity k vodě, ale i na cesty, za volant a nebo ještě některým do práce. Králové, královny, Ava Max, Kings and Queens a mimochodem dneska máme za sebou královský okamžik, kdy jel dlouhý konvoj nových tramvají dopravního podniku města Brna a bylo to na rekord, krokodýláci. A na ten rekord se také za chvíli podíváme. Tady je zatím La Bomba, King Africa a jestli můžete, máte tam bazén, běžte si taky skočit bombu.
1: Sensual. ¿Cómo movimiento sensual?

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Pěkné úterní odpoledne s krokodýlama, s pozdravem i gratulací do depa dopravního podniku města Brna, protože se dnes povedlo za sebe, v podstatě řeknu v uvozovkách, zapojit takové množství nových tramvají pro Brno, že byl vytvořen nový český rekord v délce vzniklého konvoje. Více k tomuto rekordu Miroslav Marek z Pelhřimova.
3: V Brně padl nový český rekord. Jedoucí konvoj 40 nových tramvají měřil, pokud by tedy ty tramvaje stály úplně těsně za sebou, 1240 metrů. To je uniku, ale takhle samozřejmě konvoj nejezdí. Tam musí být 20-metrová bezpečnostní prodleva a v tu chvíli ten konvoj projíždějící Brnem měřil 2 kilometry a 20 metrů. To je nový zápis v České knize rekordů. Kapacita jedné tramvaje je 233 lidí. Jinými slovy, kdybychom naplnili zcela ten konvoj, tak jsme mohli převážet na jednou 9000 320 lidí, to je například víc, než má Třeboň obyvatel nebo Tišnov, takže ta posila, která dorazila do Brna, je veliká.
2: Říká Miroslav Marek o hodnotě nového českého rekordu jedoucího konvoje 40 nových tramvají za sebou s délkou 2 km 20 metrů. A pokud pan Marek právě míří do Pelhřimova, odkud k nám pravidelně jezdíval do snídaně s Novou před 25 lety, když jsem ještě moderoval, tak přeji Mirku šťastnou cestu a vůbec všem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
7: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
5: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Pohodové úterý s krokodýlem po novince od Krištofa Půlnoční hřích. Zdravíme zvláště vás, co jste právě probraní ponoční. Petra má zprávy, čtvrtá je tady za 5 vteřin, o čem?
1: Pěkné odpoledne, v Brně dnes padl nový český rekord, i o tom už za chvilku.
0: Teď je právě 16 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tále hity připraveny jsou Backstreet Boys. Pustím vám Apate a Pate. Je tam horko, dáme nádech. Taky budou Lovci démonů Golden.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Kurňaté horko, je 16 hodin a na teploměru je minimálně o 20 dílků víc, protože je tam 630, ale i 37,5 stupně tady v Brně. V Šepkovicích 34, ve Žďáře 30. Děkuji mým rosničkám, doufám, že nejste moc znavené. Zítra středa a už se to zítra začne lámat konečně. Ještě dopoledne slunečno a horko, odpoledne ještě chvilku horko, ale pak odpoledne přijdou bouřky zataženo a bude 21 stupňů. Ale v těch horkách bude i 31 na Moravě. Zítra na Vysočině 23 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V Brně dnes padl nový český rekord. Více už Miroslav Marek z Muzea rekordů v Pelhřimově.
4: Jedoucí konvoj 40 nových tramvají měřil, pokud by tedy ty tramvaje stály úplně těsně za sebou, 1240 metrů. To je unikum. Ale takhle samozřejmě konvoj nejezdí. Tam musí být 20-metrová bezpečnostní prodleva a v tu chvíli ten konvoj projíždějící Brnem měřil 2 kilometry a 20 metrů.
3: Tolik rekordní délka konvoje jedoucích tramvají v Brně a tím pádem i zápis do České knihy rekordů. Moravské zemské muzeum převezme největší sbírku elektrických funkčních modelů ze stavebnice Merkur, vyrobenou jedním člověkem. Objevili ji pracovníci Státního úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni při vyklízení bytu v domě s pečovatelskou službou po zemřelém nájemci. Našli také certifikát potvrzující český rekord. Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 míří k vrchnímu soudu v Olomouci. Mladík, kterého brněnský soud ve věci potrestal dohromady 9 lety vězení, se proti jednomu z bodů rozhodnutí odvolal, stejně tak proti výroku o trestu. Tenistka Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou a po vítězství 6-3 a 6-4 postoupila do druhého kola. Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 vyhrála dnešní duel proti 19-leté krajance za hodinu a čtvrt.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Doufám, že v koloně nebudete hodinu a čtvrt krokodýlaci, je tam docela vyhajcováno. Tak jak to vypadá, Kubo, kde je největší problém?
5: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně čekejte kolony v obou směrech na ulici Zvonařská. Přes kilometr má také na Jihlavské ulici do centra před Vídeňskou. Na Komenského náměstí u křižovatky s Maršovou ulicí se srazlo osobní auto s nákladním. Předušované kolony jsou v obou směrech na dálnici D1 u Brna před 96. kilometrem. A před Brnem na Bratislavské D2 čekejte frontu od 4. kilometru. Na 2,5 navíc překáží dopravní nehoda. Pro Rádio Krokodýl z Globásistán se Kuptilušar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné úterý, krokodiláci, všem, zvláště vás, co to takhle vždycky po 16. rádi s náma řešíte s Hantejcem. I dneska jsme vzdor horku připraveni, že, Džanku, zdarec?
1: Zdar jak svíňa z kroxny. Gomete, co to znamená nasadit mizoša do dózny?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek,

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Krásné tropické odpoledne, krokodýláci, ježíš, to je zase pařák. Ale pozor, zítra ještě chvilka a pak už bude finito, finito, finito. Takže s Junkem dáme k tomu výraz, který se docela hodí. Takže zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z kroksny. Gomete, co to znamená nasadit hmyzoša do dózny?
1: Tak, to je přesně to, o čem furt přemýšlíme, že jo, když jsou tady tyhle ty hrozný vedra, kdy to skončí, jak to skončí, kdy začne pršet, kdy bude bouřka. Ve štatlu se s tím zkusili popasovat takto.
3: Bolí mě hlava.
4: To asi hodně hrká něco.
5: Něco mu mlátí.
6: Že mu prostě straší v kebuli, no, že není jakože v pořádku, ne?
7: Takže bolí hlava.
1: Hej, hlava nebolí, člověče, když dáš hmyzoša do dózny, tak o něčem prostě přemýšlíš, že jo, máš tam takzvaně prostě nějakou myšlenku neboli brouka v hlavě.
2: Nasadit hmyzoša do dózny znamená dát brouka do hlavy. Nasadil jsem si brouka do dózny, jestli budu být betelný den a doufám, že jo, tak mějte i vy.
1: Betelný den, krokodýláci, a kdo má hlavě to, jestli bude pršet nebo nebude pršet, tak teď se aktuálně dívám, že už dneska po 18. by mohla přijít nějaká přeháníka. Hurá!
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A nebo bouřka.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
8: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
9: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou stěžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
10: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
11: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
12: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
13: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
14: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Se Eva Farná, Leporello a je to tady. Zítra na náměstí Svobody v Brně začnou 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open s krokodýlem. Tak kdo chcete být u toho, od 14 hodin nás čeká na náměstí Svobody doprovodný program plný tance, sportu, motorek a prezentace našich partnerů. Čas 17.30. Krokodýl spustí slavnostní nástup 809 účastníků ze 13 zemí Evropy. V 18.30 budeme pokračovat benefiční show Jana Krause, který si přímo na náměstí pozval motocyklového jezdce Filipa Salače, jediného českého účastníka MotoGP. Takže od středy do pátku náměstí Svobody, evropské hry handicapované mládeže Emil Open s rádiem Krokodýl už po 15. a já doufám, že taky budete u toho. Je 16.40, dobré odpoledne.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: www.klimastyle.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
2: Cestovní kancelář Ema.

0: Začaly prázdniny, jsme na Ibice, krokodýláci Mike Posner, tam je krásně, hlavně to moře okolo, to je nádhera. Doufám, že máte taky vedle sebe aspoň vandlík s vodou nebo nějaký mini dětský bazén. Krokodýláci, pokud to není rybník nebo celá přehrada. Zdravíme všechny, teď taky do studia, kde má puštěnou klimatizaci Petra a jde na zprávy. Teď odbyla pátá, o čem to bude?
1: Hezké odpoledne, v Brně se od zítřka budou konat evropské hry handicapované mládeže Emil Open, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Pestrá hudebně komediální show Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Hru Držím ti město nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin a komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak co vytáhneme z toho archivu po pátek? Dáme Bailando? Bailando? Dáme Bailando, bude Luna, bude Taylor Swift. Pustím vám taky Mirai. Na Moravu Vysočinu k Břeclavi do Kanic a taky k Hodonínu pošleme The Best. A dáme k tomu víno.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak v Praze je 27-28 stupňů Celsia a my tady máme v podstatě skoro o 10 víc. Brno 630 až 37 stupňů, Šepkovice 34, Žďár je na 30. Středa slunečná ráno, dopoledne, po obědě, ale pak se to zatáhne, bude to i bouřit. Takže než to začne bouřit, maxima 1.30, večer 1.20, na Vysočině zítra odpoledne maxima 23 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se od zítřka do pátku bude konat 15. ročník evropských her handicapované mládeže Emil Open s rádiem Krokodýl. Doprovodný program na náměstí Svobody začne ve 14 hodin. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhne od 17.30 nástupem 809 účastníků ze 13 zemí Evropy. O hodinu později bude následovat benefiční show s Janem Krausem, ve které vystoupí třeba motocyklový závodník Filip Salač. Zazděnou, ale dobře zachovalou černou kuchyni odhalili archeologové při průzkumu souvisejícím s rekonstrukcí bývalého kláštera Voršilek v centru Brna. Její datace zatím není jasná, ale zazděna byla nejspíš na přelomu 18. a 19. století. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Podle sdružení praktiků nezačnou všichni lékaři hned předepisovat všechny léky. Upravit se musí také platby ambulantním specialistům, aby měli motivaci pacienty praktikům předat. Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů zítra rozehrají play-off mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev. Africký tým se při druhé účasti na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin. Vítěz v osmifinále v Mexiku vyzve pořadatelskou zemi nebo Ekvádor.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Za volanty zdarec krokodýláci, jak to jede, víme s Kubou.
5: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Uzavřená je D1 mezi Vyškovem a Brnem na 218. kilometru po nehodě osobního auta. Sjíždět lze na exitu 226. A přerušované kolony jsou stále na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. Přímo v Brně očekávejte zdržení okolo 5 minut na ulici Zvonařka u Dornichu v obou směrech. Doprava vázne také na Jihlavské před Vídeňskou. A momentálně čekejte zdržení i na D2 před Brnem od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré odpoledne, dobrou náladu, dobrý příjem a hlavně ten energický z vašeho rádia z Krokodýla, odkud zdraví Petr. A taky Zlatíčka, těch se dneska ptáme ve školce na Lesné, proč lidé někdy škytají děcka.
1: Lidi štěkají, protože na ní nikdo myslí.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje se paní Novotná. Už mě nebaví diskutovat s manželem. Proč? Co pak se dá diskutovat s někým, kdo nemá nikdy pravdu?

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Je to nejlepší krokodiláci, když takhle odpoledne máte pohodičku s naším rádiem. Co? Takže na Moravu, Vysočinu, k Hodonínu i do Jundrova pro Martinu, Tina Turner, the best.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a naše zlatíčka na Lesné dneska dostávají otázku, proč někdy škytá.

0: Má, když ještě dílet, lidi štěkají, protože na ní nikdo myslí. Když štěkají, tak se musí napít studené vody.
1: Když na nás někdo myslí, to je podle mě nejlepší od babiček. Vysvětlení na těch příčin samozřejmě může být celá řada, když se hltá jídlo, když se nedostatečně žvíká, že jo, když máte podrážděný žaludek, horké, studené, kořeněné, alkohol, nápoje sycené, nebo polknete vzduch při rychlým pití, žvíkáte žvíkačku, někdy se to stává i při kouření nebo při náhlé změně teploty přechodu z tepla do zimy, může za to třeba i stres, emoce, ale když je to v klidu chvilku, tak je to v pohodě, nikdy ovšem může škytavka trvat déle jak dva dny, může se to prostě vracet a bacha na to, to už je možná o refluxu, podráždění nervů, plícních nebo srdečních obtížích a tam už to chce lékařské vyšetření. Tak doufám, že takhle to nemáte, že na vás třeba fakt někdo myslí, někdo, kdo je výborný a máte to na chvilku a řeknete si, tak to je v pořádku, to jsem rád.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: 17 hodin 24 minuty, tropické úterý, čas svačiny, dělíte se děcka sklenici vody a banán. Dobrou chuť.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
5: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
2: Rádio Krokodýl.
6: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets over check. 4. července Ivančice.
7: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
8: 30 000 korun.
7: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl, stále hity a nejenom pro vinaře, do Valtic, případně Horních nebo Dolních Bojanovic, krokodýláci. Zdravíme úplně všechny i do Velkých Palovic, Radka Krejči říká. A jdeme se podívat na školy, které to rozumně řeší s mobilními telefony. Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách kvůli výuce a soustředění. Tak si nyní poslechněme, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Libor Tománek, jsem ředitelem základní školy Antonínská v Brně. S mobily to máme tak, že na prvním stupni žáci mobilní telefony nepoužívají a na druhém stupni ten režim je trochu volnější. O přestávkách ano, v hodinách zase dovolení příslušného vyučujícího.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Moravská krev. Tak zvláště pro ty moravské vinaře z Krokodýla pozdravení z Čenavsky, čas 17.35 přesně a za zvuky do ruky je tady už 108 150 korun. Krokodýláci, bacha. Stačí rozkódovat, jaká činnost se skrývá za tímhletím zvukem rádia Krokodýl a pak vám těch 108 150 vyplatíme cash. 18-leté souhlasící s výherním řádem můžeme právě vyzvat. Vemte telefon, pojďte si vyťukat 603 103 103 a volejte Studio Krokodýla právě teď. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, jdem na to.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Pěkné odpoledne. Taylor Swift dohrála pěkně energicky. Hrajeme prachy za zvuky do ruky. Na telefonu je někdo, kdo měl sakra štěstí. Dobré odpoledne, haló.
2: Ahoj, Peťo.
1: Ahoj. Na telefonu je?
2: Karel.
1: Karel je mimochodem z našeho kurzu moderátorů a je to borec s vynikajícím hlasem. Tak, děkuju. Karlíčku, rád tě slyším, dobré odpoledne, Karel má 18. Karel souhlasí s výherním řádem, že Kájo?
2: Ano, souhlasím.
1: Co dneska děláte s rodinkou v tom horku, prosím tě, popiš?
2: Klasika, potíme se a čekáme na večer.
1: Vyhrožovali v předpovědích, že přijde nějaká přeháněka, zatím se to moc netváří, ale mohla by aspoň na chvilku. Takže, Karle, zvuk krokodýla 108 150, hodnota zní takto. Tak co si ty nebo Péťa, rodina v Komárově vymysleli, že by to mohlo být zatím za činnost?
2: Tak chtěli jsme něco od vody tady v těch horkých dnech, tak jsem si říkal, že by to byla manipulace s navijákem, s tím šroubem brzdy, upevňování, uvolňování.
1: Dobře, tam je současně jakýsi překlápěč s rolničkou, můj táta je strašně jako nadšenec do rybaření, takže my máme doma navijáků a tady těch krávovin speciálních spoustu, takže ty seš nebo nejseš rybář?
2: Nejsem. Doufám, že se k tomu časem dostanu.
1: Moc ti to přijde, zatím jsi na to mladý, takže jako času máš dost, prosím tě. Pracujeme tedy s navijákem na udici. Tak. Nějaká manipulace s tím by měla vydávat zvuky, které jsme slyšeli a měly by mít hodnotu 108 150. Náš arbitr není rybář a říká, že dneska navýšíme bank, Kájo. Takže prosím tě, moc děkuju, krásné odpoledne do Komárova a k prorokům další písnička z Krokodýla na osvěžení. Mějte se moc krásně, ahoj.
2: Tak jo, hezky, ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl, Petr Holík. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Je dobré mít se o koho opřít.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krakonilaci stále hity, teď právě odbyla 18. hodina, Safe and Sound, Capital Cities dohrávají a jdeme na zprávy, Petro.
1: Hezké odpoledne, Brno kvůli vysokým teplotám mimořádně otevřelo veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Podobné opatření zavedly i v Kuřimi, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook Hrad Svojanov.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Do tropického počasí oblíbená muzika bude Král popu a Billie Jean. Dáme si poslední cover verzi Forever Young. Eva Max, Alphaville, David Guetta, klasika, bude Eva Farná. A hodíme si Italo Disco.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Pořád vyhlížím na tom radaru, kdy přijde nějaká přeháňka, zatím se tomu akorát můžou oddávat tamhle v Olešnici, kam jezdíme na lyže v zimě a případně pak Moravská Třebová. Ale jde to nahoru, do Brna to asi nedonde ani z tohoto směru. Takže krokodýláci, 36 stupňů úspěšně stále u nás, 34 v Šepkovicách, ve Žďáře 30. Zítra středa, ráno, Oskar, Zoncna, slunečno, odpoledne se to začne zatahovat a bude bouřmo. 31, než přijdou bouřky, potom 21 večer, 23 zítra bude mít Vysočina. Tady jsou hlavní události 30. posledního, tedy červnového dne.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 77% autobusů a trolejbusů v Brně má klimatizaci. Tramvají ale jen 27%. Podle brněnského dopravního podniku je to kvůli životnosti kolejových vozidel. Zpětná instalace klimatizace je pak finančně a technologicky náročná. I přesto instaluje zařízení do tramvají Vario. Dovozu 13. to ale zatím neplánuje. Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevřelo veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Oba jsou běžně nepřístupné. Do sálů se lidé dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí. Oba sály jsou otevřeny dnes a v dalších dvou dnech od 8 do 20 hodin. V Kuřimi otevřeli veřejnosti jako útočiště před vedrem zimní stadion. Na tribunách je přibližně 13 stupňů. K dispozici je restaurace i pitná voda. Dnes je otevřeno do 22 hodin. O další otevírací době bude město informovat. Ester Ledecká si po náročné sezóně dopřává odpočinek u moře. Olympijská vítězka se fanouškům přihlásila z řecké dovolené sérií fotek, na kterých ukázala nejen vysportovanou postavu v bílých bikinách, ale také dobrou náladu. V komentářích se okamžitě objevily desítky obdivných reakcí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak pořád ještě v tropické dopravě, krokodýláci, ale doufáme už za špičkou. Jakube?
7: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Táborské ulici u křižovatky s Potácelovou bouralo osobní auto s tramvají. Provoz je omezený částečně. V Sokolově ulici u křižovatky se Sklenářskou bourala dvě osobní vozidla. Na obchvatu Velkého Beranova směrem na Jihlavu na kruhovém objezdu překáží porouchané vozidlo. A na dopravní nehodu stále pozor na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Na 219. kilometru zůstává omezený jeden pruh a zdržíte se od exitu 226. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Příjemný den všem s krokodýlem. Osvěžení lehkými zdravými svačinkami od Rácia. Osvěžení nejlepšími hity a zítra nás budou osvěžovat také hry handicapované mládeže, protože zítra začíná Emil Open.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Mám prostě

0: Jedinečná pecka Dragosta, Dintej, Krokodýláci a jedinečné svačinky.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: I v tropických dnech Krokodýl osvěžuje nejenom muzikou, Krokodýláci. Naše hlídka rozdává osvěžení v podobě letních, zdravých, lehkých svačinek od Rácia. Kde pak to bylo dneska, Jirko?
2: Krokohlídka osvěžuje zdravé svačinky v Řečkovicích. Tady zdravíme z lékárny, že jo?
3: Dobrý den všem. Krásné ráno, krásný den. Děkujeme za dobrou zdravou snídaňku a bude lepší, veselější den.
4: Děkuju, dostala jsem svačinku od rádia Krokodýl, poslouchám vás. Děkuju.
0: My jsme rádi a na lehkou svačinku od Krokodýla se těšte i zítra. Odpoledne budeme na náměstí Svobody na akci Emil Open. Nenechte si to ujít.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
1: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
6: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července. Kemp Olšovec, přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
10: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza, prova la differenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Je dobré mít společnost na cestách.

Coldplay Viva Vida, dívám se, že na teploměru už jsme na Kraví hoře pod 35 stupňů Celsia. No vida, senzace. A teď ještě, aby nám to spadlo zítra na 21 a nebude to mít vůbec chybu. Aktuálně Meteoradar říká, že se nám to motá kolem Letovic, nějaké deště, Moravská Třebová, jde to na Mohelnici, Krokodýláci, Brno má zatím asi smůlu. Máme Krokodýláci.

0: Krokodýl Rihanna 18.40 a myslím, že by bylo fajn, kdyby jsme si teď udělali výlet někam, kde je opravdu krásně.
1: Krokodýl cestovatel.
2: Krokodýl cestovatel.
0: Krokodýláci, tak nám skončila škola, začínají prázdniny, léto bude v plném proudu a náš kamarád, cestovatel, fotograf obrazů z cest Dušan Procházka se nám ohlásil po své další cestě. A ty jsi byl zase na nějakém průzkumu, viď? Dobré odpoledne. Kalimera.
3: No jasně, ahoj Petře, ahoj Krokodýli. Vrátil jsem se z typické dovolenkové destinace, a sice z řeckého ostrova Kos. Klasika Petře, taverničky, teplý moře, fura Čechů. Ale podnikl jsem opět cestu za historii a to byla tamní archeologická naleziště a místní historické muzeum.
0: No jak jinak, to zní pravda zajímavě, ale nás by víc zajímaly tvoje zážitky a zajímavosti.
3: Kosu se říká Hippokratův ostrov. Právě zde v roce 400 před naším letopočtem položil základy moderní lékařské vědy nejslavnější lékař starověku, Hippokrates. Na ostrově jsem byl ale už před 20 lety a dost se to změnilo, člověče, hodně turistů, spousta obchůdků. V přístavu jsem ale našel a objevil staříčkou loď, na které jsem tehdy plul na sousední ostrov Kalymnos. A překvapení, po celém ostrově je 50 a teplota tam byla mnohem nižší než teďka u nás.
0: No není divu, kamaráde, tady to je jako v pekle. Co bys tedy doporučil našim krokodýlům v souvislosti s letní sezónou?
3: Člověče, rostou enormně počty turistů a dopravní frekvence. Pokud cestujete sami, udělejte si náskok před odletem. My měli 5 hodin na Brno Vídeň a skoro to nestačilo. Co nás ale zdrželo, byla to kolona D1, zavřený obchvat u Drásenhofenu v Rakousku, kolony přes Vídeň a nakonec 350-metrová fronta na bezpečnostní kontrolu na letišti. Zachránil nás pohotově koupený fast track, což je přednostní odbavení za 11 Eček na osobu. No nekup to.
0: No, nekup to, ale stihnul si to. Takže děkujeme za cené rady, kapitáne, budeme s tím počítat a kalispéra, hezký večer.
3: Paráda, díky, ahoj, hezký večer, krokodýli.
0: A hezké léto, ahoj.
3: Ahoj, krokodýli.
1: Krokodýl cestovatel. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Největší hudební výběr. Radio Krokodýl.

dělat? Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: End of the beginning, Krokodýláci, 19. hodina, k tomu půl minuty a před náma jsou písničky na přání.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hit jako první, to otevře Diana Ross. Budem hlavou dolů, protože v tom horku to myslím, že ani jinak nejde. To taky si jako postavený na hlavu to počasí, ale už se to začíná lepšit a už nám dokonce někde možná bude i pršet. Třeba teďka v Olešnici v Letovicích, ježiš, my vám tak závidíme.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Ale pořád na teploměru 34 tady v Brně na Kraváku máme, krokodýláci. No, na některých částech Brna samozřejmě už jsme na 32, což je o kousek lepší, ale furt je to tropické. Každopádně Šepkovice jsou taky 32, Žďár 30, středa slunečná, jasná, ale odpoledne až zatažená a bouřková. V ten moment už nebude 31, večer zítra v 8 by mělo být 21 stupňů Celsia, už aby to bylo o 14 míň. Zítra na Vysočině maxima odpoledne 23 a tady jsou hlavní události posledního červnového dne.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Téměř 2,5 kilometru měřil konvoj obousměrný Šalin Škoda 45T, který se dnes vydal z vozovny v Medlánkách na náměstí Svobody a odtud pak do vozovny v Pisárkách. V koloně bylo celkem 40 těchto vozů a vysloužila si zápis do České knihy rekordů. V Brně se od zítřka bude konat 15. ročník evropských her handicapované mládeže Emil Open. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhne od 17.30 na náměstí Svobody nástupem 809 účastníků ze 13 zemí Evropy. Teplárny Brno pokračují v přestavbě parovodu na horkovod v Benešově ulici. Při pracích odstranili další z typických kouřících trubek, které odváděly kondenzát z parní sítě.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlí silnice zdravíme velice, jak vám to jede? My víme s Kubou, kde trošku hůře. Kubo?
4: Hezký večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Táborské ulici u křižovatky s Potácelovou probíhá odstraňování následků po nehodě osobního vozidla a tramvaje. Provoz zůstává omezený částečně. V Sokolově ulici u křižovatky se Sklenářskou stojí dvě osobní auta po nehodě. Na místě jsou policisté. Pomalu jedou převážně pravý pruh na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od 175. kilometru. Zpomaluje tam hlavně nákladní doprava. A mezi Vyškovem a Brnem na 218. kilometru se došetřuje dopravní nehoda, kolona se tam ale už rozjela. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Krásný závěr měsíce června, krokodiláci a nádherný start července, léta, vůbec velkých letních prázdnin. Ačkoliv jsme to už startovali v podstatě minulý pátek. Tady jsou písničky na přání, s vámi stále Petr Holík a vy si můžete volat studio 603 103 103. Dobrý večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Tak hlavou dolů s krokodýlem. 7.07 krokodýly, dobrý večer, bude to podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Třebíči, Šepkovicám, Břeclavi, aj Hodonínu, aj do Horních Bojanovic. Zdraví Petr Holík s krokodýlem. Davo, doufám, že máte pohodu s rodinkou. Kdo pak dneska začne na 603 103 103? Tady je Petr, dobrý večer.
2: No ahoj.
0: No Janičko, ahoj do Řečkovic, ahoj.
2: No ahoj.
0: No Janičko, tak prosím tě. Co bychom si udělali za radost teďka? Koho pozdravíme při tom posledním červnovém večeru? Děkuju. Dobře, ano. Děkuju. Všem, co tě znají. Dobře, máš tam trošičku jako hukot okolo tebe, ale to je možná tím, jak je to leto. Horké, tropické. Janičko, děkujeme, krásný večer, přejeme. Papa, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Ta pusa je tvá, to je výborná muzika. Děkujeme moc, Janička dneska zahájila písničky na přání, jdeme opět na telefon. Kdo pak je další? 603 103 103, voláte si, zvoní to tady. Kdo je na telefonu? Haló.
1: Dobře, že tady Honza, já bych se písničku od Debi, takže sám.
0: Dobře, pro koho to, Honzo, pustíme, tu písničku?
1: Tak pro sebe, pro svěžení, tak.
0: Honzo, tady je Debi, Touch the Sun a pohodičku, dobrou náladičku s rádiem Krokodýl. Hezký večer, ahoj.
1: Zdar, Peťane, zdar.
0: Zdar.

0: na psání.
1: Krásný večer, krokodiláci. Morava Vysočina připojená je i v Troubsku. Tam každá ta plotna, na které se to tam jako všecko chystá a pak to chutnat začíná, takže ven, jdete na telefonu. Halo, dobrý večer, ahoj.
2: Dobrý večer, tady Jirka Hrušovary.
1: O, Jirka, náš borec od Plotny, Kutná Hora, Rajhrad, Hrušovany a Petropavelská, pojď v neděli odpoledne, kde jsme se potkali. No jo, ano, já tě ano, moc zdravím, Jiříčku, bylo to super, až na to počasí teda horký, ale bylo to super. Jo. Takže rád jsem tě viděl, prosím tě, teďka seš v práci, si říkal, že?
2: Jo, v okně, no.
1: V okně, zítra budeš už doma.
2: Ano, ano.
1: Takže výborně, co z té Hokny dáme zahrát a komu, Jiříku, povídej.
2: Nechám to pečo na tobě, buď Abraxas nebo Bez kontroly. Samozřejmě zahrát nám tady do Hokny, pak samozřejmě manželce a dětskám dom, našim do Rehradu, Mírovi Pečulce do Žďáru, Janči do Řečkovic, Bajkrovi, Adamovi do Znojma, všem, co poslouchajou, tobě Peti, Janči, Jirkovi a všem, kterým je takový teplo jak mě.
1: A už zítra touto dobou nebude, protože zítra touto dobou bude tak o 14 stupňů Celsia míň, teda pokud nekecají ty předpovědi.
2: No já na to čekám a doufám, že je to pravda. Doufám, že dneska taky přijde nějaká ta buřina nebo něco.
1: No dneska to, hele, zatím to furt jako jezdí od Olešnice přes Letovice, Svitavy nahoru na Zábřeh na Moravě, takže se nám to vyhýbá, uvidíme, ale zítra už by se nám to vyhnout nemělo a odpolední, podvečerní, večerní bouřky zařídí, že to spadne někde na 21 stupňů. Nemůžu se dočkat. Jiří, krásný osvěžující večer u toho i u toho rozpáleného sporáku. Ať se ti dobře vaří. Ať se ti dobře vaří a lidem, ať hlavně u vás na Vendetě chutná. Krásný večer, pozdrav Evičce, dětičkám a taky mamince do Rajhradu. Měj se, zdarec.
2: Taky, díky moc, Peťo, měj se, čau.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
2: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.

0: Nestratit kontrolu, nestratit dobrou frekvenci a taky náladu, když máte krokodýla. Hezký večer všem, čas 19.27, Meduza dohrála. Co pustíme za další písničku? 603, 103, 103, tam se to dá dost úspěšně ovlivňovat, kdo se dovolal. Haló, dobrý večer.
1: Ahoj Petilko, Pétě ze Žďáru.
0: Ahoj Vysočino, ahoj Žďáre. Jak ahoj, tam máte, ahoj, prosím tě, ahoj, už vás tam lízla nějaká bouřtička, nějaká přeháníčka. Co, jak to vypadá?
1: Ale prosím tě, polojasno, dusno, 29 stupňů a vůbec nic.
0: Ježišmarja, tak vás to taky lízlo, no ale jde to hele přes Mezříčí, to jde tady na Olešnici, Letovice, no. Moravská Třebová, Svitavy, Česká Třebová, Jablone nad Orlicí, no jo, vy jste furt ještě moc vlevo od toho, no.
1: Tak zataženo ze všech stran a vůbec nic.
0: A vůbec nic, no dobře, tak si musíme ještě počkat. Co si hezkýho zahrajem, Péťo, řekni.
1: Něco Petilko vyber dneska.
0: Oka, dobrá, a zahrajeme to pro Mirečka, zdravím.
1: No. Mávám. Jasný. Bude to pro Míru do práce, pro tebe.
0: Děkuju.
1: Do studia, pro Jirku Vínera, pro oba dva Milany, pro Ivanku, pro všechny kometáky, no a pro všichni, co poslouchají.
0: Všecky krokodýláky zdravíme, krásný večer, přejeme, mějte se, i když u vás zrovna nezapršelo, a dobrou náladu s krokodýlem. Petilko, díky, ahoj. No.
1: Ahoj, čau.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: na psání.
1: Krásný večer, Krkonilanci, 19.35, vzhůru Brno, ale vzhůru taky Břeclavsko. Musíme pozdravit k opršalům do Horních Bojanovic, protože tam je připravená písnička a podle toho, co píše David, tak je u vás nádherná pohodička. Takže od Davida, teď hlavně pro Zuzku, Míju, Samuelkovi a všem, co jste byli na párty na Belvedéru v sobotu večer ve Valticích u Valtického sekáče Jaromíra Málka, tak pro vás, pro všechny, speciální objednávka právě z Horních Bojanek od Davida. Tady máte Imagine Dragons Next to Me, protože věřím, že tak jako Bojanky, tak i vy všichni jste si to s kapelama, s muzikou, s supergastrem, s DJem nádherně užili. Dobrý večer, Davide, zdarec.

Zuzka, Mia, Samuel, doufám, že jsem na někoho nezapomněl. No David samozřejmě, ten, který objednával. Next to me, Imagine Dragons. Horní Bojanovice, zdravíme znovu, máváme velice, krásný večer, ať máte pohodičku, děcka, rodinko. A máme ještě 20 minut, kdy si můžete i vy ostatní zavolat do písniček na přání Rádia Krokodýl. Hezký večer. A super večer samo sebou i Valtickému sekáči.

0: Jarovi Málkovi do Valtic.
1: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Krokodýl, krásný večer, Morava, Vysočina nebo i Meziříčí, kdo pak je na telefonu právě teď, haló? O, vítáme pána Andělu, Meziříčí, dobrý večer. Tak, vypadá to, že finišujeme s tím horkem, s těmi tropy, doufám, že všecku u vás v pořádku v ústavu Zdenky Vodlové.
6: U nás je to všechno v pořádku, výhlavě Lilo jak z Konve, u tady ani slovo.
0: Výhlavě Lilo jak z Konve a u vás ani ťuk?
6: U nás ani ťuk.
0: No, já na to právě koukám na meteoradaru celý odpoledne a vidím, že to furt je akorát v jednom pásmu a normálně nás to úspěšně míjí. Takže dneska se ještě dočkám asi velká bíteš náměš nad oslavou, ale hele, po 9:30 u vás možná něco sprchne. Nebo ještě možná v 9 hodin, takže uvidíme, Pavlíku. Koho pozdravíme teď nejvíc, prosím tě, řekni.
6: Děkuji ti moc. Dneska bych chtěl pozdravit tu nejmladší účastnictvo. Dneska měla rok, jmenuje se Sára. Maminka se jmenuje Kristýnka a její sestra se jmenuje Elizabeta. A jsou strašně příjemní, tak jsem říkal, že dneska zahraju.
0: Všecko nejlepší k prvnímu roku, princezno, krásně si to
6: a,
0: užij
6: a
0: s maminkou.
6: A děvče za všechny tři.
0: Tak zdravíme princezny úplně všechny a koho pozdravíme ještě krom tvé rodiny, Filipa s Míšou, s dětičkama?
6: Od nás pečila, to s tou jsou, ale ona mi teďka takové krát pomohla, takže děkuji za všechno, ona je oslavice, určitě jich poslouchá.
0: Tak Evičko, zdravíme, děkujeme, říkáš komu, vnoučkům?
6: Vnoučkům samozřejmě a pravnučce, Pepo Míši.
0: Ano.
6: Do Bohuníc, do nemocnice a do Pečovatelské ústavy Zdenky Vodlové. A dneska bych chtěl akorát všem poděkovat, kteří mi pomáhají, a už jich je hodně. Už si mě dneska oslovují u Tejn Marketu. Jestli ti nepotřebuji odvést, moc tím všem děkuji, využij hromada díky moc a samozřejmě ještě do toho na Penny Marketu u autobusového nádraží do Velké Meziříčí. Díky za všechno, ahoj.
0: Krásný večer úplně všem a do Meziříče zvláště, milý anděle. Mějte se moc hezky, Pavle, ahoj.
6: Ahoj.

0: Zkoušíme hudbou změnit svět. A k dobrému samozřejmě. Eric Clapton, Change the World.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: Minuta po 7:45, doufám, že máte pohodu, krokodýláci úplně všude. A kdo se dál dovolává? Dobrý večer. Zdravíme Čermáci, jsou tady. Slavkováci, ahojte, děcka. Jak je předtím, než přijde konečně to ochlazení u vás?
2: Hrozně, pořád hrozně, pořád je to moc.
0: Dobře, dobře, tak si dáme něco osvěžujícího hudebního a koho pozdravíme nejvíc, Vildo, Jaruško?
2: Alex, pozdravíme do Hodonína hlavně.
0: Dobře, zamáváme dolů na 95.4 FM směr Hodonín. Alex, pěkný večer.
2: Dále tobě, samozřejmě. Děkuju.
3: Pavlíka Janštu a ještě mu popřejeme všechno nejlepší včerejšímu svátku. Já jsem na to včera úplně zapomněla.
0: Máš pravdu, vidíš to, Petr Pavel, je to tak. Všem Pavlíkům jenom to nejlepší a nejenom těm andělským, jo.
2: Samozřejmě dále pak Bajkerosovi, Zdeňkovi do Šepkovic, obou Milanům,
3: pro Ríšu do Slavkova,
0: ano.
2: A pro všechny ostatní krokodiláky, co volají a poslouchají a tak.
0: Děkujem věrným krokodilákům, Richmana zdravíme a krásný večer do Slavkova Hodonína a všem krokodilům přejeme. Ahojte!
2: Ahoj!

0: Pecka oblíbená nejenom ve Slavkově, doktor Alban, to je náš život, to je naše rádio a to jsou naše fantastické večery na přání. 19. až 20. hodina z Moravy, z Vysočiny, odkudkoliv můžete volat, objednávat a písničky si přát. Mimochodem 95.4 FM, zdravíme, máváme do kuchyně Alex, která poslouchá Krokodýla, má prej dneska fantastickou pohodu. Je to prej nějaký propojený se Slavkovem, což je fantastická zpráva, dobře. A Jaroušek se nám hlásí, že by chtěl zahrát do práce, odkud nás srdečně zdraví pro všechny, co znají Jardu Dobeše z Hodonína. Takže to je i pro Alex, to je do Lužic na čerpací stanici, to je určitě i do Třebíča a to je určitě i pro Zdenála, našeho rytířa ze Stolové hory. A mimochodem s tímto dneska taky uzavřeme po telefonu, protože máme 19.52 téměř, takže hezký dobrý večer, Šepkovice.
1: Volám správně bazénového technika.
0: Ano, prosím pěkně, tady bazénový technik, Krokodýl tě zdraví a mimochodem dobrou chuť k té tvé povedené večeři z domácích zdrojů, vypadá to náramně. To si všechno snědl v tom vedru?
1: Ne.
0: Velký plný talíř, brambory, jsou tady vajíčka, nějaká slaninka, k tomu salátek, rajčátka.
1: No všechno bio.
0: Octovej nálev, vypadá to dobře, vypadá to krásně, to muselo chutnat. Možná stále ještě jíš, takže hezky si to užívej. Deněčku, koho pozdravíme dneska s tebou?
1: Právě, nebudu to zdržovat, ať se nepřehřeju, válím se ochladit pod sprchu, protože bazén už ani vlaštovky nenavštěvuju, protože by si spařili blížka, takže písničku dáme Slavkovákům, bajkeristům, bazénářu, Milánovi Klímovi do Třebíče, Hance Turkové, Pavlíkovi Anštovi z Mezřiče a Tajgurovcům z Kulova Utěchova, doufám, že se borci válí taky v bazénu, snad nám prsku zaprší. Takže deštíku, zdar jak svině. Čau, Peťane.
0: Čau, Zdeny. Prší tam v podstatě někde okolo Mohelnice, šlo to přes Olešnici, šlo to tam na Zábřeh na Moravě a nám se to úspěšně vyhýbá. My si musíme počkat.
1: Neporostou.
0: Neporostou, ale má to skončit zítra. Takže děkujeme a krásný večer. Měj se, zdarec.
1: Zdar jak svině, chlape.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: 77% autobusů a trolejbusů v Brně má klimatizaci. Tramvají ale jen 27%. Podle brněnského dopravního podniku je to kvůli životnosti kolejových vozidel. Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevřelo veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Oba jsou běžně nepřístupné. Oba sály jsou otevřeny dnes a v dalších dvou dnech od 8 do 20 hodin. V Kuřimi otevřeli veřejnosti jako útočiště před vedrem zimní stadion. Na tribunách je přibližně 13 stupňů. K dispozici je restaurace i pitná voda. Dnes je otevřeno do 22 hodin.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou stěžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
4: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

úterní krokodýlí pilíček se nám rozjíždí. Jarek Hmale s vámi, krásnou pohodovou noc, poslední červnovou. A já věřím, že si ji stejně tak vychutnáte s dalšími hity.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dneska Šárka má svůj svátek, Šárkám a Šárinkám všechno nejlepší přeji, holky, užijte si další hit, máme ho pro vás tady na Krokodýlu.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Say low.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek Hemalé s vámi, krásný poslech, hezkou noc. Dnes máme Den ozbrojených sil České republiky. No a také máme Mezinárodní den asteroidů a Mezinárodní den parlamentarismu. Jenom abyste viděli, že je zajímavý dnešní 30. červen byl a je. Přání krásné noci a užívejte hit za hitem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

stále si vychutnáváte a užíváte hity Krokodýla, to je dobře, Jarek vám přeje krásný poslech, tak budeme zdravit společně s vámi teď do Blanska, Blansko a lidi poslouchá, tak prosím vás, užijte si tam další hity a já vám přeji krásnou úterní noc. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Naladění jste správně na vlnu krokodýla, Jarek vám přeje krásnou noc, tak co, vyrážíte už na ty prázdniny, už si vyrážíte užívat vody, zábavy, radosti, tak samozřejmě nezapomeňte si užít i skvělé hity. My je máme třeba každý večer v Plíšku. Teď v tom úterním vás zdraví Jarek a přeje krásnou noc.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Radia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomínáme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

pohodovou noc, poslední červnovou přejeme. Pokud je v tento čas jste v práci a makáte, tak přejeme, ať vám to příjemně utíká. A právě do pracovního procesu, třeba tady u nás v Brně na Černovické terasy a vůbec tam do těch všech fabrik pošleme další hitovku. Tak si užijte krásný poslední.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Do Hononína budeme zdravit a je dobré, že se tam dobré podařilo hlavně požár uhasit, a tak hasiče zdravíme, ano. V Hononínské elektrárně hořela trafostanice, škoda zhruba asi 1,5 milionu a hononínští hasiči velký palec nahoru zasahovali u požáru v této elektrárně a předběžně vyčíslená škoda při požáru je nakonec 1,5 milionu korun. Událost je bez ranění, příčina se vyšetřuje. No a tak díky hasičům. Další hit rozhodně pro ně u nás na Krokodýlu.

0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jelavská zoologická zahrada se po dvou letech vrátila k tradičnímu chovu rysů karpatských. Pár rysů z loňského odchovu dostala z Německa a z Francie. Do opraveného výběhu byla zvířata vypuštěna minulý týden a pěkně se jim tam daří. Jedna samice rysa před Vánocemi v roce 2022 překonala oplocení a ze zoo utekla. Nepovedlo se jí najít. Dva zbývající rysy později zahrada předala do jiných chovů. Tak teď pokračují a jsou připraveni na to, aby my jsme tam vyrazili a užili si to. Vy si užijte, pokud vyrazíte Jihlavskou zoo. Jdeme za dalšími hity na Vlně krokodýla a směr Jihlava rozhodně také poletí.